0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Fine Radio. Instagram, YouTube, TikTok.
1: Co je zrovna teď in Fine Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fine?

0: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
1: Back to the hits.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympia Plzeň. CZ.

Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme Fajn. Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok, co je zrovna teď in. Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Sociálních sítí. Jsme Fajn. Fajn Rádio CZ.

0: Hits Morning. Morning Boost. Morning Boost.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online. Online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Gen Zíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti vůbec nechtějí. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako takový vědomý rozhodnutí. Dvouletý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů to nakonec šlo docela těžko, no ale hasiči ho tam přece jenom dostali. Naštěstí všechno bylo v pořádku, no a video teďko děsí internet. Finální epizoda Euforie má mít podle nových informací hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, půjde o nejdelší epizodu v

Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu, ale uvidíme. Fine.

0: pondělní ráno. Já vám povídám, já jsem úplně rozštípaný, jako fakt extrémně hodně. Totálka, pokud to cítíte stejně, je to špatný, ale bude to dobrý. Ano, filozofický fiky dnes ráno opět nebude chybět. Nebude chybět ani myslitelka Wendy.
1: Je tomu tak krásné dobré ráno, ještě jednou.
0: Jak by řekl Dominik Toretto, na světě jsou dvě věci, které nikdy nezradí. Motor a rodina. Což platí v případě, že máte oktávku 1.9 TDI. My jdem nakopnout naše 1.9 TDI tady na fajnu, jdem na nějaký ty songy, na lepší ráno. Před náma Olivia Dean nebo Benson Boone, nebo už teďkon G-Eazy a Killhany. Hezký ráno, jdem na to.

0: Na fajnu 10 minut po 6. hodině Olivia Dean, její Nice to Each Other, moudro, kterým se snažíme řídit, i když nám to z Vendy kolikrát v rámci nás dvou moc nejde, ale aspoň můžeme být nice na vás, což je po ránu velmi důležité.
1: Můžete se vybrat, jaký song byste rádi poslali do éteru a tak probudili vlastně část České republiky. 724634634, pojďte nám napsat jméno interpreta, název songu a vy sami se pod tím podepište, aby jsme věděli, od koho vlastně ten song přichází.
0: Ano, je to úplně jednoduchý, prostě pojďte napsat song, který chcete, za chvilku se na to podíváme. Do té doby nějaký ty další songy, Mel Grab, Milky, Just The Way You Are, nebo už teď Ravelny, a vy pojďte rád vědět, co chcete zahrát za song. Hezký ráno.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: 18 minut po 6. hodině, krásné dobré ráno, úterní ráno, já jsem chtěla říct odpoledne, pardon, to nebyl Mel Grab Milky, jejich The Way You Are.
1: Je to tak. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli, nebo spíš před malou chvíli, jsme z Wendy říkali, že ať nám napíšete prostě song, který chcete takhle po ránu slyšet, který byste chtěli zahrát. My tady nějaký songy od vás máme připravený, ale budeme potřebovat jednoho z vás, abyste nám v tuhle tu chvíli zavolal 724-634-634 a vybral z těch songů, který nám přišli. Takže pojďte zavolat a bude to na vás, abyste vybrali song, který tady za malý okamžik pustíme.
0: Jsou tady naprosto tři skvělý bangry, jsou skvělý a mám pocit, že jakoby budete mít fakt velký problém vybrat.
1: Je to tak. My sami asi nevíme, co bychom raději, ale uvidíme schválně, co vyberete vy. 724-634-634, vím, jakoby zvednout telefon takhle brzo po ránu je fakt těžký, sám s tím mám problémy, ale kdyby se to povedlo, byli bychom rádi a myslím, že i ostatní posluchači by byli rádi, že bychom nemuseli poslouchat tohle. A už někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Čau, tady Tomáš.
1: Čau, Tome,
0: jaké máš ráno?
2: Výborný.
1: Před jak dlouhou dobou jsi vstával?
2: Před, nevím, 50 minutama zhruba.
1: Okay, to je jak Wendy. Tak jo, Tome, hele, my tady pro tebe máme nějaký ty songy. Bude tvým úkolem vybrat jeden, který se tady za malý okamžik pustíme a pamatuj, že s velkou silou přichází velká zodpovědnost, okej?
2: Okay? Jasná věc.
1: Tak jo. První možnost, kterou tady máme od posluchače Petra, je tohle. Justin Bieber, Quavo, jejich Intentions. Taková pomalejší věc, nic jako, co by jako úplně hyplo, ale po ránu určitě přijde vhod. Co si o tom myslíš?
2: Myslím, že určitě ne.
1: Okay. Nice.
0: Ale je to upřímný, to ceníme.
1: Hele, pak tady máme možnost, kterou nám napsal posluchač Libor. Jako věděl bys, o koho se jedná?
2: Je to krásný Miraj. moje dcera ho poslouchá furt, takže to znám moc dobře.
0: Okay.
1: Takže máme možná prvního kandidáta, na co si tady jako pustíme. Dobře. Hele, tak poslední možnost od Kačky zní takto.

0: Tohle je Pitbull. Time of your lives. Tak co to bude, kámo?
1: Člověče, tak to jsou teda úplně neskutečný bangry, teda.
0: Máš to těžký hold, no.
1: Ty ve. Já nevím.
0: Ne, to je,
1: jako ani jedno bych nedal, takže prostě mi dej dvojku kvůli dceři a... jako, to jsou hrozný srejny tohle.
2: Ale dobrý ráno, jde úplně v pohodě. Tak víš co, tak nám napiš do SMSky, co bys třeba ty chtěl rád slyšet a my tam dáme teďka pro dceru Miraj, co ty na to?
1: Jo, okej.
2: Okej.
0: Takže pro dceru Miraj, to je krásné, okay. Dobré ráno, jo?
1: Taky, nejde
0: se tě. Tak čau.
2: Ahoj.
0: Tom vybral z našich srajt, nebo z vašich srajt, evidentně, který jste nám poslali. Za malý okamžik Miraj, jo, tenkrát, pro Tomášovu dceru a pro všechny ostatní nejlepší ráno. Tak hezký ráno.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
5: Olympia Plzeň.cz.
6: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
7: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
6: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
7: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Damiano David, taký Tajlana i Rodgers, hey, talk to me. Krásne dobré ráno, 8 hodín, teda sorry, 8, špatne vedím, 6 hodín, 33 minút, kežby 8 hodín. My si poďme říct dnešní 3 random fakta, ať něco taky se jako dozvíme. Jdem na to. 3 random fakta. 3 random fakta. Někteří fyzikové se shodují na tom a tvrdí, že by se u nás u každého doma mohla klidně nacházet malá černá díra kvůli jako nějakým fyzikálním blábolům, kterým nerozumím. Důležitý, že konečně víme, kam nám mizí ponožky, jo? To je důležitý. Dům Michaela Jordana si můžeme pronajmout na Airbnb za 500 000 korun na noc. Respektive spíš jako můžete, nevím, kde bych já na to osobně vzal, když hledám po každý synonymní z fakci, jinak to neberu prostě. A jezení mrkve ve skutečnosti nezlepšuje zrak. To jen vaše mamka chtěla, abyste nejedli jen synonymní.

0: That's so true. Gracie Abrams na Fajnu. Kolik? Minutu před 6:45, to je aktuální čas. Dámy a pánové, další songy na Fajnu samozřejmě budou pokračovat. Jdem si jenom představit tak jako rychle, co tady bude hrát. Taková jistá klubová záležitost, Lady Gaga, Doja, jejich Runaway. A já jsem si hledal nějaký jako fun fact, jo, aby to bylo jako zajímavější. A našel jsem, že Doja svoji část jako v týlenství, v tomhle songu nahrávala úplně pod mě. Úplně pod mě, jo.
1: A důvod?
0: No, chtěla, ona totiž ta písnička je o nějakém jako fashionu a že chtěla mít jako pocit, že je před vstupem, jako v zákulisí před vstupem na nějakou fashion show.
1: OK.
0: Tak proto to chtěla nahrát jako ve tmě. Jako něco, s čím se dokážu jako hodně stotožnit, zvlášť tady, když sedíme ve studiu úplně pod mě. Máme to rádi po ránu. Tak jo, další song, který tady bude hrát, je tohle. Alex Warren, jeho Fever Dream, pokud chcete taky nějaký fun fact, je to Vendin miláček.
1: Jak to bude každý den, super.
0: Ne, Wendy, dokázala bys říct, když je to tvůj miláček, nějaký jako fun fact?
1: Hele, lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak Alex Warren nemá ani jednoho rodiče. Dlouho byl sirotek a dlouho žil jenom v autě.
0: To bylo deep, kámo. A taky natáčel na TikTok.
1: No a díky tomu TikToku se vytáhl. Z toho auta do baráku.
0: Hustý. Tak ceníme. Tak tyhle songy za mol chvilku na Fajnu. Krásný ráno.

0: Fajn Radio.
1: Next Generation, show, ve které se rodí hvězdy.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pep Rebit.
4: Posloucháš Fajn Radio?
5: Čau, what's poppin', já jsem Total na Fin, zpěvák a mladý producent.
6: Ahoj, tady je Kios Kerol, nezávislá zpěvačka.
1: Od pondělí do čtvrtka na Fajnu v 8 večer. Get ready for the sound. Fresh.
7: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
8: I'm Post Malone.
9: This is Beyonce.
10: Hey, this is Halsey.
0: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
1: Fajn Radio.

0: rozbodenýho Fever Dream posloucháte Fajn při úterním ránu.
1: Dámy a pánové.
0: Mikrofon chceš?
1: Takhle, blíží se pomalu mistrovství světa ve fotbale, jo, a s tím přicházejí samozřejmě nejen zprávy o tom, jaký fotbalista se kde sjel na někde na léně a nenastoupí tudíž do mistrovství světa, na mistrovství světa. A přicházejí taky třeba nějaký ty jako hudební novinky, kdo třeba jako vydá track v rámci mistrovství. Ano, včera jsme si řekli, že Shakira vydala Die Die, což by mohl být oficiální song, naprostý banger. No a teď víme, kdo bude zahajovat vůbec jako celý mistrovství. Možná tak nějak tušíte z toho, co jako teď hraje pod náma, jako za song. Ano, dámy a pánové, je to Katy Perry! Říkám si, proč zrovna Katy Perry? Napadá tě, proč by to, proč jako zrovna ona, proč to není někdo jako jiný? Třeba není to ta samotná Shakira. To je, jako, to je prostě sázka na jistotu, víš co, to bude dobrý.
0: Třeba Shakira nemá čas, víš?
1: Shakira nemá čas.
0: A nebo to bude tak skvělý, že to bude až jako do nebe volej.

0: Já jsem říkal, jak jako zaplatit? Jo, takhle, že oni neplatí jí, ale ona jim, aby tam mohla vystoupit. No, je to možný. Možný to je. Každopádně my Katy Perry máme rádi. Spíš teda tu její starší tvorbu.
1: Já no, myslím, to si... starší určitě.
0: Starší.
1: Jakoby mladší, ale starší.
0: Je jedno, prostě hele, Katy Perry, jo, California Girls, právě jako na fajnu, na lepší ráno. Ať si jako připomenem, co jako, kde kdysi jako byla, no, než se dotkla těch hvězd. Jdem na to.

0: Fajn Rádio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
1: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. Hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu, ať už na sociálních sítích nebo při sledování seriálů. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny odmítá. Odborníci upozorňují, že neustálé scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému používání její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky opravdu propaguje. Bohužel tomu tak není, no uvidíme, jak to dopadne. No třeba i vysoudí nějakou hezkou částku.
0: Fajn. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
2: www.fajnradio.cz
0: Fajn.
3: Pozor si dejte na silnici v Praze, v ulici Gessnerova, tady se srazil nákladák s osobákem, překážka na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. V Praze dál pozor v ulici Liberecka, tady neprůjezdní pravý jízdní pruh, tři osobáky v sobě. A nehodu dál hlásíte třeba v Českých Budějovicích na silnici 145 u obce Radošovice, taky jízdní pruh je tady uzavřen, bohužel se srazil nákladák s osobákem. Tolik k dopravě, jezděte opatrně a my jdeme odpálit další hodinu našeho Morning Boostu. Vamos!

0: Krásné dobré ráno, pokud možno, 7 hodin 4 minuty k tomu, jak by řekl Jirka Kára, už tady měl být 4 minuty ty magore, ano, měli, to nevadí. To bylo spít jak něco.
1: Já koukám normálně.
0: Humy, fizy. Každopádně další hodina Morning Boostu pokračuje samozřejmě Somber a jeho 12 to 12, taky Arlo Parks, Two Sided, Mikolas a Ferrari. Koukneme na nějaký hudební novinky ze světa, možná nějaký bizár sem tam a už teďkon ten nejepičtější song na lepší ráno. Morning Boost. Fajn. Huntrix, K-pop Demon Hunter, ty kokos. Ej, Golden, tak vamos.

0: Na lepší ráno, 12 minut po 7 hodině. Pokud možno krásné, dobré ráno všem. Dámy a pánové, velký věci. Bylo mi řečeno, že tady v rádiu máme začít řešit víc hudební věci a nejen věci, jako co se týká toho, že jsi lepší třeba Krteček versus Maxi Pesfík, jo, a takovýhle věci. Takže my tady přicházíme s jedním naprosto dokonalým tématem, protože už dneska večer od 9 hodin na ČTčku startuje Eurovize. Máme pro vás naprostý novinky.
1: Pokud byste náhodou jenom nevěděli, co je Eurovize, tak je to taková soutěž mezi státy z Evropy, kteří prostě vybrali nějakého zpěváka a ten tam reprezentuje to jejich, ten jejich stát.
0: A zpívají tam prostě.
1: A zpívají tam.
0: Tak proto o tom mluvíme, protože to je o hudbě. Každopádně, dámy a pánové, my taky tam budeme mít jistýho reprezentanta. Je to Daniel Žižka, mladý kluk, frajer, jo, bude nás reprezentovat s tímhletím songem. Můžeme schválně jako posoudit, jestli to má na výhru, ok?
1: No pojď na to.
0: Tak jo, zní to takto.

0: Kam víš, jak to na mě působí?
1: Jak to na tebe působí?
0: Jak Avatar Theme Song.
1: Ale jako, že jo, že jo. Ale mně se to líbí. Já teda Danielovi držím palce. Každopádně, kdybyste chtěli Daniela vidět právě živě, jak tohle to bude zpívat na Eurovizi, tak nebude to úplně dneska. Dneska bude první část semifinále. No a on bude až za dva dny ve čtvrtek, zase od 9 bude v tom druhém.
0: Tak jo. Tak děkujeme Vendy za informace. Danielovi samozřejmě držíme palce. Jenom se chci zeptat Vendy, myslíš, že bude mít jako takhle zakrytý to jedno oko? Nebo ne? To je někdo jiný.
1: To je jiný,
0: no. Jo, tak jo, hezký ráno.

0: Mikolásio Ferrari na fajnu, kolik? 19 minut po 7 hodině. Krásné, dobré ráno.
1: Pojďme se upřímně říct, já jsem totiž včera měla debatu se svojí kamarádkou.
0: Ty máš kamarádky?
1: Jsou zaplacený, ale pořád to jsou moje kamarádky.
0: Okay.
1: Bavili jsme se o předmětech ve škole na základce. A vlastně nám jako došlo, že každý předmět pro nás vnitřně má nějakou barvičku.
0: Okay.
1: Že třeba biologie bude vždycky zelená pro mě. Nebo dějepis.
0: Logicky.
1: Takovej oranžovo-hnědej.
0: To mám taky. Jako. To je jako pravda, že mám taky jako takový jako nahnědlej.
1: Jo.
0: Pak mám zemák, ten je takový jako taky jako hnědošedivej.
1: Něco takovýho, no.
0: A pak třeba mám jako tři předměty, který, u kterých mám modrou.
1: A to jo, jsou?
0: To je matika, modrá.
1: OK.
0: Potom jako tělocvik, ten je taky modrý, protože jsme měli bazén, wow, ve škole. Epic.
1: Wow.
0: Nechodil jsem do něj, byla zima. A ještě počítače, ty byly taky modrý.
1: Okay.
0: Nevím proč, takhle mám prostě tři předměty v modré barvě.
1: Hele, tak já mám matiku v červený,
0: no,
1: ale
0: to
1: se třeba
0: to ne,
1: češtinu. Češtinu mám v nějaký, z nějakého důvodu ji mám ve žlutém.
0: OK, češtinu, pro tu ani nemám snad barvu, radši.
1: Nemáš.
0: Ne, ne.
1: Lidi, pojďte zapřemýšlet, taky máte jako barvy pro nějaký předměty a třeba jaký? Pro třeba matiku, češtinu a angličtinu. A jinu máš v čem?
0: A jinu mám, tak myslím červený. Tam to bylo hodně v červených barvách, to
1: okay.
0: Tam to hodně blikalo,
1: okay.
0: Červený.
1: Nebylo to dobrý, jo? Ne. Not good, very good, not better.
0: Good, not good, better. No tak jo, pojďte dát vědět, 724634, jaký předmět máte v jaký barvě. Schválně, jestli se shodneme potom, na tom jednom.
1: No minimálně na biologie si myslím, že by mohla být.
0: Tak to se asi shodneme. Ale pojďte dát prostě vědět, chcem to vědět. Jaký máte barvy, u jakých předmětů. Jo, paráda, do té doby. Rudimental Kelly, těch All I Know. Epický nás šos kvalitní muziky. Za malou okamžik. Tak pěkné ráno vám všem. Jdem na to. Morning Boost. Fajn.
2: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fajn Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fajnradio.cz.

0: Fein Radio. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď
2: in Fine Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fine.

0: dáváte si Morning Bus na fajnou, tohle je Hozier, jeho Nobody Soldier. Půl osmý, aktuální čas. Dámy a pánové, řešíme tady velmi, velmi, ale velmi důležitou věc. Wendy totiž včera se bavila s kamarádkou, ano, zjistili jsme, že má taky kamarádky, ale to je teď vedlejší. Wendy s kamarádkou zjistili, že každý předmět jako ve škole má určitou barvu. Že každý předmět ve škole máme k tomu předmětu máme přiřazenou nějakou barvu. Ptali jsme se, jestli to máte taky. Evidentně jo. Pojďme se podívat, jaký předmět a jakou barvu máte.
1: Čauky, čeština je červená, angličtina žlutá a matika modrá, biologie je 100% zelená a zemák taky modrý, šedivej, je bez něda. Podle mě to bereme spíš podle těch učebnic, teda aspoň já to tak mám. Třeba v té angličtině bylo v té knížce tmavě žlutý barvy, takže proto si to hodně pamatuju.
0: Je to tak, já jsem chtěl být jako chytrej, dělat chytráka potom, jakože proč to teda tak já, řekl jsem říct ty učebnice, ale tady to řekl posluchač za mě, takže děkujem. Má ještě nějaký?
1: Mám tady ještě jednu. On totiž někdo napsal, jako, že už se tu barvu nepamatuje, ale pamatuje se ten předmět a bylo to nauka o dinosaurech.
0: To bych chtěl.
1: A teď mi pojď říct, jakou barvu si jen ty tak jako psychicky vybavíš, jako k tomu, když ti někdo řekne nauku o dinosaurech?
0: Zelenou, no.
1: Je to zelená, že?
0: Je to zelená prostě. Jo, ale to by byly jedničky, to ti říkám. Konečně nějaký předmět, který by mi šel. Nauka o dinosaurech, prosím. Jo, kdybych se mohl vrátit do školy a vybrat se jedné předměty, tak je to nauka o dinosaurech, jako sorry. Každopádně, já tady mám třeba zprávu fyzika žlutá podle barvy nadpisu v učebnici, jasně. Čeština šedivá, angličtina červená. Ano, angličtina červená podle
1: mě... Ne, já angličtinu nemám červenou.
0: Tak to jsi měla blbou učebnici. To se teď není čemu divit, že jenom jíš anglicky. Ne, protože já jsem měl, jmenoval se to Project. Měli jste taky project?
1: My jsme taky měli projekty, ale my jsme měli takový jako oranžový. Ale já mám prostě jakoby, prostě z nějakého důvodu mám jako modrou tu angličtinu.
0: A tak ono byl potom project modrý barvy, asi ve větších ročnících.
1: To netuším, to je možný.
0: Tak jo, tak super téma jsme zjistili, že předměty ve škole mají nějakou barvu. Jakou barvu má tohle rádio? Těžký, viď?
1: Nevím, modrou.
0: Jeden by řekl oranžovou, ale dávno to už není pravda. Každopádně teď to bude mít takovouhle barvu. Takovýhle zbarvení. Na polárky tam zas Kellyn. Praha, Vídeň, baby, jestli máš čas. A jeho Praha, Vídeň.

0: Tak kde ho má? Už ho někdo našel? Ray, yeah, you where is my husband, na fajnu, 2 minuty před tři čtvrtě na osm. Možná, dámy a pánové, jste dneska někdo vstal jako špatnou nohou, jo? Od rána se nic nedaří, možná jste si omylem nasypali třeba sůl do čaje, možná jste si omylem vyčistili zuby gelem na vlasy, možná vás po cestě do práce nebo do školy svou nadílkou podstil nějaký pták. Bez dvojsmyslu, prosím, jo? My jsme tady od toho, tady na fajnu od toho, abychom to ráno se pokusili nějakým způsobem zlepšit. A pokusíme se ho zlepšovat třeba tímhletím songem. With the MC, Bish & Honey, jejich At The Party. Taková jako pohodová záležitost, nic jako přehnanýho, prostě na pohodu, na čileček, jo, víte jak. Ale aby jsme zase zpátky neusli, protože jsme rádi, že jsme vůbec vstali dneska, tak za malý okamžik třeba Ava Max. Její song My Head, My Heart. Tak s těmito songama budeme zlepšovat dnešní ráno. A pokud se fakt cítíte jako rozbitý, jo, pamatujte, že by mohlo být hůř. Vzpomeňte si, jak dopadl tenkrát Lubošův hrníček. Hnedkon vám bude líp.
1: Ne, prasklý hrníček. Ne, ten druhý je aspoň v pořádku.
2: Taky ne!
1: Ty vole, to cítím, jak to rachotí. Ty vole, to je úplně se to rozpadlo. No ty kráso.
0: Říkám, fakt by mohlo být hůř. Morning Boost.
3: Fajn. Fajn rádio. Prostě hity.

0: poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajnradio.cz. Jsme na Instagramu.
1: Víš to vůbec?
0: Hledej jednoduše Fajn Radio.
1: Jasný.
0: Fajn Radio. Instagram.
2: Sleduj Fajn Radio i na Instagramu.
0: Fajn Radio. Come on. Fajn

0: Ava Max, My Head, My Heart. Na fajnou 6 minut před 8 hodinou. My jsme vám na začátku téhle hodiny slíbili nějaký ten bizar a dodržíme tohle to slovo. To, že Češi dokážou udělat rozruch jako v zahraničí, o tom jsme se už jako několikrát měli možnost jako přesvědčit. No a teď je tomu tak opět. Čtveřice Čechů v Brazílii čelí obvinění z pašování kaktusu. Na letišti měli tričko s číslem 67. Tak, a teď to pojďme rozebrat. Za prvý, proč do háje jako pašuješ kaktusy? Jako co tě k tomu vede a co z toho máš?
1: Já jako přemýšlím, jestli z toho třeba není nějaká látka, víš? Netuším.
0: Nebo jestli v těch kaktusech jako třeba neměli něco schovaného.
1: Možná byly chráněny ty kaktusy.
0: No tak... Kam, ale i tak, proč bys to dělal prostě?
1: Netuším.
0: Jako to fakt na tom je tak jako velký, jako že pak na to můžeš tak zbohatnout, že ti to jako stojí za to, abys pašoval kaktusy.
1: Třeba víš co, si na to potom koupíš tady 4 byty v Praze.
0: Jo, určitě. Maximálně, počkej, v Praze.
1: Kartonku.
0: Jo, vachaj, jsme jako, aspoň uvedeme na pravou míru. No, tak to je jedna věc. A další věc, co to číslo? To je jako jaká náhoda? Proč jako? Proč 67 zrovna?
1: Představ si, že fakt jako přijdou na to, že kradeš ten kaktus a zeptej se vás. Pane, ale vy tady máte kaktus, jako se

0: Fajn Rádio. Fajn. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
3: Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Online supermarket Rohlík neuspěl ani u ústavního soudu a definitivně musí zaplatit pokutu za takzvaný švart systém u kurýrů. Podle úřadu firma využívala živnostníky místo klasických zaměstnanců. Rozhodnutí může být důležité i pro další firmy z oblasti rozvážkových služeb. Muž uvěřil falešnému čaroději, že díky magickým svitkům bude neviditelný a může vykrást banku. Když tak lidem přímo v bance bral peníze z rukou, zákazníci ho okamžitě zadrželi. U soudu přiznal, že naletěl podvodníkovi a svou neviditelnost prohlédl až příliš pozdě. Letošní Eurovize ve Vídni provádí silné politické napětí. 5 zemí odstoupilo na protest proti účasti Izraele a organizátoři řeší i plánované demonstrace. První semifinále startuje 12. května a finále proběhne v sobotu 16. května.
0: Fajn.
5: Dneska venku oblačno až zataženo, místy se můžou vyskytovat přehánky, no a nejvyšší denní teploty 7 až 12 stupňů Celsia.

0: Guten Morgen vám všem, co momentálně posloucháte tuhle tu stanici rádiovou, fajn, tak se ta stanice jmenuje. Taky Morning Bus, tak se jmenuje to, co momentálně posloucháte, a to teďkon pokračuje.
1: Wow, jsem to zandal.
2: Naprosto skvělý.
1: Epic.
2: Lidi, máme třeba pro vás takový test osobnosti podle toho, jaký roční období máte rádi, takže rozhodně buďte s náma, no a do té doby, samý skvělý bangry.
0: Je to tak, ať už vás dneska čeká cokoliv, budete, nebo třeba budete krást bance neviditelný, nebo budete si u toho myslet, že jste neviditelný, anebo vás bude zneužívat firma, my jsme tady od toho, aby to bylo všecko aspoň o něco lepší. Hezký ráno, tady jsou Chainsmokers.

0: Leony, její Don't Worry. Don't Worry, tohle je fajn, všechno bude v pohodě. 9 minut po 8 hodině, dáváte si Morning Boost.
1: Pokud si říkáte, že prostě teďka sedíte v práci, v korporátě a jste úplně unavený z toho, že tam vůbec musíte sedět a otrávení z toho, že tam jste, tak hele, my jsme na tom úplně stejně, ale pojďme být ještě otrávenější tím, že bychom mohli dělat něco lepšího.
0: Je to tak, na mě totiž vyskočil seznam několika prací, údajně vysněných prací, které existují, které skutečně existují, a my se pojďme podívat na tento seznam. Takže pokud se nějaká práce zalíbí, víte, co máte dělat, výpověď a schánět, kam se když tak případně přihlásit. První je tester luxusních postelí.
1: No jasně.
0: Kokos. Tak to bych mohl dělat den co den. Žádná pracovní doba by mi nevadila.
1: Já si myslím, že bychom v tom byli nejlepší.
0: Mega. Mega. Prostě
1: tráví. Ležet.
0: Yes. Prosím.
1: Já už nemusím. Skvělý to je.
0: Už nemusím číst ani ty další, ne? Nebo tak.
1: Pojď, pojď.
0: Dobře. To. Hele, správce ostrova. Jako... Jako,
1: ne.
0: To bude taková řachota zase, jako víš co?
1: To bylo moc chůze.
0: No právě, musíš to celý obejít, zjistit, kde co, jestli někde něco špatného, kde se jaký pták zase vykakal. No prostě nevím, no tak správce ostrova taky, jako není jako, zas tak špatný, ale nevidím to úplně. Tady mám třeba Lego Master Builder, jakože stavíš Lego prostě, jakože na epický úrovni.
1: A oni po tobě většinou ale chtějí, co máš postavit, ne?
0: Asi jo.
1: No jako, tak to by mě nebavilo.
0: Já bych na to neměl jako... tu výdrž. To nemám v tom. Víš, co jsem chtěl říct, ne?
1: Nervy nebo?
0: Ano, ano. Mm-hmm. Tak jo, pojďme dál. Degustátor čokolády pro prémiové značky.
1: Nejím čokoládu teda zrovna, ale věřím, že něčí sen by to bylo jako velký.
0: Já se bojím, že by mě to za chvilku jako omrzelo. Že bych to vydržel třeba rok, pak bych už čokoládu nemohl ani vidět, víš?
1: Mm.
0: Že to je takový, většinou tak mám. Ale tohle by mi třeba vůbec nevadilo. Tester tobogánu v luxusních rezortech. Pozor, ale v luxusních, jo? Nejenom v rezortech, ale v luxusních rezortech. Mm. Takže to by mi vůbec nevadilo. To mám rád já, takhle tobogány sjíždět. Skluzavky a tak.
1: No, já jsem u té postele.
0: Dobře. Co takový fotograf na soukromý jachtě?
1: Ne, to bych musela chodit za těma lidma.
0: Tajný host luxusních hotelů.
1: Tajný host?
0: No, jakože jsi tajný host a prostě jako dáváš jako to.
1: To zní fancy, to dáváš vybrala.
0: Ok, chuva pant. To je dobrý, ne?
1: Je to takový, existuje?
0: Jo.
1: No tak prosím, to chci.
0: Tak tohle.
1: Jo.
0: A nebo vyhledávač luxusních destinací. No, to je zase moc práce.
1: To musíš jako proklikat se někam.
0: Já bych zůstal bych u toho mluvení. To jenom sedíš, víš co? Povídáš si s kámošem. Teda, ne v našem případě, ale posloucháš, jako jsem tam nějaký dobrý písničky.
1: Bože.
0: Tak ten postelovej testovač. Tak jo. Tak jestli se vám něco líbilo, tak víte, kam se když tak přihlásit. My to nevíme.

0: Ladíte Morning Bush na fajnu 17 minut po 8 hodině, tohle to byl Ray Dalton, jeho Blood Running. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli, nebo spíš za malý okamžik, si pro nás Wendy připravila takovou jako specialitku, jo? Vy víte, že tady prostě máme rádi takový osobnostní testy a dnes tady máme osobnostní test na základě toho, jaký roční období máme rádi. Takže to se tady za chvilku za malý okamžik uděje, klidně si to řekněte v hlavě, klidně nám to napište, 724634634, Wendy nám za chvilku řekne, co o nás říká, když máme rádi třeba jaro. Nebo zimu. A já si říkám, jako, že buď, že existují jenom dva tábory, jo? Mm-hmm. Máš rád jenom jako zimu, anebo jako léto.
1: Mm-mm.
0: A nic mezi tím.
1: Mm-mm. Je spoustu lidí, co má rádo jaro. No, a podzim.
0: Myslím, že neexistuje. Takže pojďte dál vidět. 724634634. Do té doby. Když není ten víkend, tak aspoň takhle. Weekend jeho Blinding Lights. No lepší ráno, wow. No a za chvilku teda zjistíme, co u nás vypovídá, když máme rádi třeba zimu nebo jaro. Uvidíme. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning boost.

0: Weekend, jeho Blinding Lights na Fajnu. 8:30, aktuální čas. Čas, ve kterém zjistíme, co o nás říkají roční období. Ano, má kolegyně Wendy si pro nás připravila velký osobnostní test na základě toho, co máme rádi za roční období, a my se na to teď pojďme podívat. Takže, no?
1: Já se vám tady musím přiznat, že jsem to si to nevymyslela já, že to je ChatGPT.
0: To jsem měla říkat.
1: Ale pojďme se na to podívat, jako minimálně něco málo to mohlo najít. Takže pojďme se všichni říct, jaký je naše oblíbený jako období.
0: Já se zeptám rovnou, co máš ty ráda?
1: Já mám ráda podzim.
0: Podzim. Já mám rád léto.
1: Mm-hmm,
0: tak no, jsem zvědavý.
1: No jasně. Ale pojďme na jaro.
0: Tak
1: lidi,
0: jo,
1: co...
0: Jaro, jo?
1: No.
0: Jaro, pozor.
1: Jaro.
0: Jaro.
1: Ne, ne.
0: Tak pojď, jaro.
1: OK, hele, lidi, co mají rádi jaro, milují nové začátky, protože jaro je prostě začátek roku téměř. Jsou to citliví a emočně založení lidé a potřebují změnu a energii.
0: Jasně, to jsou takový ty lidi, co, jako, co je rozbrečí i taková třeba reklama na jogurt.
1: Jo, ano,
0: jo?
1: Úplně.
0: Jo, chápu. Dobře, dobře. Tak jo, tak pojďme na to léto. To
1: pojď na léto, pojď.
0: Tak jo, tak jo. To je napínavý.
1: Tyhle ti lidi jsou společenští,
0: aha.
1: Protože v létě, že jo,
0: no.
1: Chodíš ven.
0: No.
1: Asi většina.
0: No.
1: Milují svobodu a zážitky a dobíjí je slunce.
0: To ke mně vůbec nesedí. To, ne, to ti ten čeťák pěkně kecá, jako.
1: Pojďme na podzim.
0: Podzim, podzim, mm-hmm, tak jo, podzim. Ten hudební doprovod je banger.
1: Tak lidi, co mají rádi podzim, jsou nostalgičtí.
0: Ano.
1: Milují klid a atmosféru a hledají pohodlí a bezpečí.
0: Jasně. No počkej, tak tohle to ke mně úplně sedí. To jsem já?
1: Asi by se měl změnit období.
0: Asi jo. Tak podzim. A, no, jako, dobře, dobře, tak já měním podzim. Mám, odteď mám rád podzim.
1: Ok, proč ne?
0: Hele, a pozor, lidi, co mají rádi podzim, tak podle mě jakoby pravděpodobně sledují streamy Fethiho Pilua.
1: Já si taky myslím.
0: Jo, jsou prostě podzimáci.
1: To jak se shodneme asi.
0: Jo. Tak jo.
1: No, pojďme na zimu.
0: Zima.
1: Lidi, co mají rádi zimu, prý potřebují klid a ticho.
0: Aha.
1: Nemají rádi přetížení.
0: Ty vado.
1: A jsou to naprostí introverti.
0: Tak to jsem taky já. Tak co teď?
1: No tak nevím, hoď si mincí.
0: To je těžký. To je těžký. Ach jo. No nevadí, to dobrý, ale jako cením, že jsi měla jako sílu vymýšlet něco do rádia, jo? Jako takhle, mé, že jsi nad tím strávila čas, jo? Že jsi to jako napsala, že jsi napsala nějaký, jako musela jsi asi napsat nějaký prompt, ne? Do AI-ka.
1: Musela.
0: Musela
1: jsem klikat prstičkami.
0: Prstičky. A dávalo ti to i špatný odpovědi třeba?
1: No jako, chvilku mi to dávalo blbosti, ale to mě pobavilo docela.
0: Tak moc děkujeme, Wendy, za tenhle krásný osobnostní test. Oh, to jsme se zase něco dozvěděli. Tak krásný rádo. Ať už máte rádi jaro, léto, podzim nebo zimu. Pokračujeme dál.

absolutní hudební majstrešty, který má na svědomí Nico Santos, jeho Ray of Light na fajnu, minutu před 8:45. To je aktuální čas, my si pojďme představit songy, který se objeví v éteru za malou chvilku. Nebude chybět miláček generace Z, a.k.a. Somber, jeho song Back to Friends. A nebo taky pro změnu miláček, chtěl jsem říct našeho Libora. Ale neřeknu to, možná už jsem to řekl, to nevadí. Každopádně Rugale, což je hvězda naší Next Generation hudebním pořadu, kde dáváme prostor právě začínajícím interpretům. Její song Pretty on Paper za malou chvilku na fajnu. No lepší ranko. Tak jo. Tak tohle za chvilku.

0: Ne mražák.
1: Ne, přestaně to, hej, tohle to jsme řešili včera, každý se počít po svým tečka. Endešlu se, mějte se krásně, krásný den, ahoj!
0: Čau!
2: Muchas gracias, afición, ještě para vosotros.
3: Morning Boost. Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn. Za zády hořím.

0: Fine Radio. Get ready for the sound. Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
2: I'm Post Malone.
3: This is Beyonce.
4: Hey, this is Halsey.
5: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
6: Řeknu vám to takhle, to počasí není dneska úplně hvězdný, ale to nevadí, i tak si to společně užijeme. Dneska bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s přeháňkami, no a teploty 7, maximálně 10 stupňů Celsia.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: No a 2 minutky po 9 máme ve studiu Míšu.
6: Genzíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti vůbec nechtějí. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako takový vědomý rozhodnutí. 2letý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů to nakonec šlo docela těžko, no ale hasiči ho tam přece jenom dostali. Naštěstí všechno bylo v pořádku, no a video teďko děsí internet. Finální epizoda Euforie má mít podle nových informací hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, půjde o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu, ale uvidíme.
7: Fajn. Bezpečnou jízdu přeje Enil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
8: www.fajnradio.cz. Fajn.
5: Opatrně i na silnicích D11, 29. kilometr, trasa Praha, sever, tady počítejte s menším zdržením, je tady porouchaný osobák. Praha hlásí nehodu 2 osobáků, ulice Diskářská, tak opatrně, stejně jako D52, 14. kilometr, trasa Brno, Pohořelice, tady prosím vás probíhají práce údržby, je neprojezdná zpevněná krajnice.
4: Music Boost.
9: Music Boost.
4: Music Boost.
9: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Krásný start dalšího dopoledne v tomhle pracovním týdnu, konkrétně tady máme úterý, to je takovej nic moc den, ani nás prostě ničím nezabije, ani nás nepochválí, ale my si ho společně dneska užijeme, čeká nás Music Boost, 3 hodinky, velká nálož playlistu a samozřejmě moje keci k tomu, jdem na to.
4: Music Boost. Fajn.
5: Startuje nám Gimme 5. 5 songů na dnešní rozjezd. Startuje ho Coldplay. Tak hezky dopoledne.

0: dnešní Gimme 5 na fajnu nám 10 minutek do půl desátý uzavřel Kinderkrot. Prosím vás, dneska je takovej ten den, ten těžký den, kdy si většina z vás nevzala mikinu ani bundu, protože předpokládala, že i dneska bude přeci teplo, když je sakra květen, taky nekoukám na předpovědi. Nebojte se, ale prostě to nějak musíme zvládnout. Za chvilku nás sice nezahřejou tyhle songy, ale trošku nám můžou zvednout náladu. Pink Panthers, taky Zara Larsson, jejich Stateside. No a pro ty, kteří si opravdu nevzali ani tu mikinu, tak to bude The Dance, Lady Gaga. No a pojďme to úterý nějak přežít společně na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Jsme na Instagramu.
2: Víš to vůbec?
1: Hledej jednoduše Fajn Radio.
2: Jasný.
3: Největší světové hity a čerstvé novinky. To nejnovější na Fajnu.
1: Pondělí až čtvrtek
3: od 6 večer. Buď první, kdo je v obraze.
1: Fajn, to nejnovější.

Kenya Gracie, Strangers, tohle je dnešní úterní music boost na fajnu. Jestli jste si stejně jako já mysleli, že fotbal a politika nejdou dohromady, tak budete taky mile překvapený. Andrej Babiš se totiž ostře docela vrhnul do toho velkého chaosu, který se nás v sobotu všechny vlastně hodně týkal. Myslím tím derby Sparta Slavia, jo. Všichni víme, o co go, prostě šílená atmosféra, sociální sítě jsou toho plný. No ale mně tahle situace prostě s Andrejem přijde hodně fascinující moment, protože vlastně kdykoliv se v Česku něco děje, kdykoliv se děje nějaký pruser, tak Andrej bejvá většinou od titulku o řádek vejš. Tentokrát si ale přece mohl poprvý po té dlouhé době vyzkoušet roli takového toho běžného komentátora, senouci k televizi, zakroutit hlavou a říct, no tak tohle, to je strašná ostuda. Stejně tak, jako si to často říkáme my o něm, tak teď si to konečně mohl říct taky on. A mně to přijde jako vlastně hezký. Přijde mi takový jako, že když nechceš být středem skandálu, běž komentovat fotbal. A zkusme to občas všichni.

Úterní music boost, tohle je Role Model. Vy si dáváte dnešní fajn. No a dneska je 12. květen a dneska se něco děje. Prosím vás, dneska vypukne v areálu v České zemědělské univerzity v Praze tradiční festival Miss Agro. Jo? Je to docela legendární akce, spojuje vlastně soutěž krásy, protože vždycky hledá vlastně současnou ženu, která dostane tu korunku. A taky je to spojení s hudebním festivalem. Jo? Koná se to přímo na Suchdole, každoročně tam přiláká tisíce studentů. Já si myslím, že byste si to i letos neměli nechat ujít. DJ Rockstar, Mik 21, Adam Mišik, spousta dalších interpretů. No a myslím si, že kdo nezažil Miss Agro, tak by to rozhodně měl zažít. A tohle jsou songy, které si dáme za chvilku. BTS, jejich Swim. Bude tady taky Bruno Mars, I Just Might. Tak hezky dopoledne. Music Boost. Music Boost.

0: BTS, tohle byl s jejich svým 6 minutek do 10 na fajnu. No a co ten Survivor, co? Koukáte se, koukáte, je to napínavý, komu fandíte, no a už by se to sakra taky mohlo někde utnout, ne? Mám pocit, že letos to trvá nějak jako věčně, už bych sakra chtěla vědět, kdo to letos vyhraje. Survivor Československo bude mít navíc poprvý živý vysílání, a to konkrétně v Praze ve Fóru Karlín, což si myslím, že je skvělá zpráva hlavně pro ty, kterým nestačí to sledování na tom gauči doma, že chtějí nějakou jako větší atmosféru, chtějí to prožít kolektivně v hale s dalšíma 2000 psychicky rozhozenými fanoušky. Tak tuhle možnost samozřejmě máte. Koukala jsem se teď na lístky, pořád je jich tam dostatek, to znamená, jestli máte o tohle zájem, živý vysílání toho velkého finále, tak si ten lístek prostě rychle pořiďte. Ve Fórum Karlín se navíc objeví i vyřazení soutěžící, takže takhle, jinými slovy, lidi, kteří 70 dní hladovili na ostrově, nakonec skončili v Praze na eventu s Nachos za 190. Mně to přijde úplně úžasný a jestli u toho chcete bejt, tak to čekujte.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. Hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu, ať už na sociálních sítích nebo při sledování seriálů. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny odmítá. Odborníci upozorňují, že neustálé scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému používání její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky opravdu propaguje. Bohužel tomu tak není, no a uvidíme, jak to dopadne. No, třeba i vysoudí nějakou hezkou částku.
0: Fajn. Music Boost.

Sigbus pokračuje i s 10. hodinou, tak to znamená, vy nikam neutíkejte, protože máme před sebou jak naši novou lubriku, tak se podíváme i do světa Lega. Lego totiž změnilo věkový doporučení svých kostiček a já musím přijít na to, proč se to jako děje po tolika letech. No každopádně tohle je Music Boost, já jsem Andrea a tohle je dnešní playlist. Music Boost. Shabuzi, jeho bar song. Tak krásný dopol.

0: David Guetta, Terry Strim, Stones and I, Hey Gone Gone Gone, na fajnu. Až se budete kupovat novou krabici Lega, pravděpodobně vás něco trkne do oka. Lego totiž změnilo věkovou hranici ze 4 do 99 let, to je vlastně něco, na co jsme byli zvyklí, tak nově na 4 až 100 plus. Možná si říkáte, proč jako, proč někdo po tolika letech to najednou jako změní. Stalo se tak díky, prosím vás, s tým narozeninám britského přírodovědce Davida Attenborougha, což je krásný, zároveň trošku děsivý pro všechny devadesátníky, kteří si ještě minulý týden mysleli, že si legálně nesmí koupit bagr z kostek. Tak nyní hlásíme změnu. Můžete mít bagr z kostek, můžete mít kolik kostek chcete. Máme tady novou věkovou hranici 100+, tím pádem si můžeme hrát úplně všichni. Celá ta myšlenka, že věk je jenom číslo, mi přijde fakt nádherná, protože pojďme si přiznat, že většina z nás dospělých stejně při skládání lega nevypadá jako seriózní člověk. Stačí jeden chybějící dílek a z každého z vás, klidně i z úspěšného manažera, se během 5 minut prostě stane malý dítě, co leží na zemi a šeptá, kdo mi vzal ten malej šedej?
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to

Chasing Paradise, tohle je One Republic, taky Kygo. No a já vám řeknu, kam se po případě máte přestěhovat, aby se vám žilo co nejlépe. Máme tady žebříček kvality života v České republice, no a potvrzuje to, že takovej ten jackpot vyhráli obyvatelé středních Čech a okolí Brna. Prosím vás, úplně první místo tradičně obhájili Říčany. Jo, Říčany prej jsou opravdu skvělou volbou díky školství a dostupnosti lékařů. Prostě Říčany, tam chce žít každý. Jo, následované města Brandýs nad Labem, nebo třeba Slavkov u Brna. Tak tady se taky žije prej dobře. Jo? To znamená, jestli jste třeba nespokojený ve vašem bytečku, vašem baráčku, tak je to pravděpodobně tím, že nejste v Říčanech. Nebo Brandýsi nad Labem. A nebo v Slavkově u Brna. Jo? Naopak, který města to moc neobhájili, to jsou ty města, kde nechce žít nikdo, tak je to Most a Orlová. Tak pozor na to, jestli žijete tam, tak pravděpodobně musíte do Říčan. A taky jednoduchý to prej je, hele, nebo aspoň tady podle toho článku. Music Boost.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex ex je jako vracet se do restaurace, kde vám kdysi chutnalo. Člověk doufá v takovou tu nostalgii, ale často si pak jenom připomene, proč tam vlastně přestal chodit.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.

0: Your husband is coming.
1: Na fajnu dohrává Ray, která opět hledá svýho manžela. Přesně ve 10:45. Za chvilku vám řeknu, jaká vysněná práce na vás asi čeká. Nebo takhle, v Itálii totiž hledají někoho, kdo bude dělat fakt úplně práci snů, ale o tom už za chvilku. Klidně mi můžete napsat na 7463634634, jaká práce snů by byla ta vaše. No a mezi tím... Mezitím nám zahrajou třeba Imagine Dragons, jejich Bones. Tak za chvilku.
2: Music Boost. Music Boost. Fajn.
3: Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
4: Fajn.
3: Prostě hity.
4: Budoucnost módy se nešije, staví se. Připojte se k nám 5. června v Praze na Vogue Summit 2026. Zjistěte, jak vznikají značky s dlouhodobou vizí na pomezí biznesu, technologií, kultury i vědy. Setkejte se s těmi, kdo určují směr, zakladateli, kreativci i lídry nové generace. Více na vogue-life.cz.
3: Fajn Radio.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. Fajn Rádio.

Joeyho End of Beginning na Fajnu. Já jsem se vás před chvilkou ptala, jaká vaše vysněná práce by byla, kdybyste prostě z ní mohli cokoliv vybrat. Napsal nám třeba Libor z Budějovic, že by si rád zkusil být zahradníkem u zpěvačky Dua Lipy. Hele, no komu by se to nelíbilo, že jo? Každopádně my se podíváme do Itálie. Itálie totiž hledá 100 lidí, kteří budou celý den jenom sedět a cpát se tiramisu. Říká se tam u nich tomu

0: Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
2: I'm Post Malone.
3: This is Beyonce.
4: Hey, this is Halsey.
5: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
6: Celý den dneska proměnlivá, přechodně až velká oblačnost s přeháňkami, no a teploty 7, maximálně 10 stupňů Celsia.
0: Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Online supermarket Rohlík neuspěl ani u ústavního soudu a definitivně musí zaplatit pokutu za takzvaný švart systém u kurýrů. Podle úřadu firma využívala živnostníky místo klasických zaměstnanců. Rozhodnutí může být důležité i pro další firmy z oblasti rozvážkových služeb. Muž uvěřil falešnému čaroději, že díky magickým svitkům bude neviditelný a může vykrást banku. Když tak lidem přímo v bance bral peníze z rukou, zákazníci ho okamžitě zadrželi. U soudu přiznal, že naletěl podvodníkovi a svou neviditelnost prohlédl, no, až příliš pozdě. Letošní Eurovize ve Vídni provádí silné politické napětí. 5 zemí odstoupilo na protest proti účasti Izraele a organizátoři řeší i plánované demonstrace. První semifinále startuje 12. května a finále proběhne v sobotu 16. května.
0: Fajn.
8: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz
4: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.
6: Opatrně na D1 176. km trasa Praha-Polsko, tady je pro poruchu odstavený náklaďák. Taky opatrně na trase Opava a Český Těšín mezi 11. a 101. kilometrem, tady by taky měla být nějaká komplikace, očekávejte menší zdržení. No a opatrně v ulici Hašlerová v obci město Albrechtice, okres Bruntál, tak tady se bohužel bouralo, naštěstí bez zranění.
0: Music Boost.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
5: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
6: Lehce po 11. hodině a my otevíráme poslední společný čas dnešního Music Boostu. To znamená, dnešní dopolední dávka skvělého playlistu ještě s náma. K tomu kombinace mých keců, jo, pokračujeme.
0: Music Boost.
6: Tohle už Robin Schulz, Cyril, Sam Martin. Na fajnou.

0: Arlo Parks, Two Sides, na fajnu. Byla jsem o víkendu po delší době na tanečním parketu a jeden DJ tam neustále furt dokola hrál songy od Bad Bunnyho, jo. Jako tenhle latinsko-americký zpěvák je skvělej, to víme. Samozřejmě si jeho songy taky občas dávám, ale říkala jsem si, tyjo, že to bylo už moc Bad Bunnyho na jeden večer, tak jsem se toho DJ jako zeptala, jako proč tolik Bad Bunnyho. A on mi ten týpek říká, že Bad Bunny má za sebou teď nějaký velký rekord a že si sakra zaslouží, aby ty jeho songy neustále celý večer dokola hrály. Tak jsem pro vás udělala, že jsem zjistila, jaký rekord Bad Bunny má aktuálně za sebou. Stal se prosím vás umělcem s největším počtem skladeb, který překonali hranici 1 miliardy přehrání na Spotify. Teď co to znamená v praxi? Jo? V praxi to znamená pro představu, že třeba schodil vlastně z trůnu dosavadního držitele Weekenda. Což jako je docela, jo, jako když si představíte jako Víkend, což jenom má jakoby za sebou a x přehrání a všichni ho známe, tak Bad Bunny byl vždycky prostě spíš pod ním. A teď je ten Bad Bunny král. To znamená Bad Bunny nejvíce přehrání na Spotify jeho skladeb. Jo, tak proč se to tady neříct, jo? Já jsem na něj protančila celý víkend, tak jsme si o tom aspoň něco řekli.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fine.

Dáváte si dnešní úterní dopoledne na Fajnu, dohrává James Young, jeho Infinity, no a samozřejmě s playlistem budeme pokračovat. Tenhle song Somber 12-12, je to song o tom, že neustále na druhou osobu myslíte, prostě 24-7, totálně, když jste zamilovaný, tak vám to zamotá hlavu. A my se Somberem samozřejmě souhlasíme, každý to aspoň jednou, možná 10krát zažil, ne? Oblíbený song naší produkční Irči, Rihanna i Breaking Dishes. To je song, který tady, když na Fajnu hraje, tak ve studio se úplně promění v takovou divočinu. Takže já se těším, až to za chvilku bude hrát. Laďte fajn. Music

Rihanna i Breaking Dishes, 3 minutky po 12. na Fajnu. Ale pomalu, ale jistě se nám blíží mistrovství světa ve fotbale. Kdo to nezaznamenal, tak to bude 11. červen v Mexiku. Ano, jestli nemáte co dělat 11. června, tak hurá do Mexika. Proč o tom teď budeme mluvit, jo? Mexiko chce totiž zavést, zkrátit školní rok a poslat 23 milionů studentů na prázdniny o měsíc dřív právě kvůli přípravám na mistrovství světa. A mně to přijde dokonalý. Já mám normálně za ty studenty, za ty všechny žáky na těch školách, mám velkou radost, protože jsem si představila, jak bych se cítila já. Být třeba, nevím, na základce a prostě mi paní učitelka řekne, tak bohužel děti, musíme skončit už 5. června, je to mistrovství ve fotbale. A ty děcka mají prostě 3 měsíce klidu, díky fotbalu. A ještě vlastně můžou na ten fotbal jít, no prostě pojďme se radovat. Já vím, že to není radost pro nás, že nás se to netýká, ale pojďme se radovat za ty prostě cizí děti. Někde tamhle v Mexiku, kteří budou mít prostě 3měsíční prázdniny. Mně to přijde úplně ultra skvělý. A vlastně doufám, že se třeba budou další země inspirovat, jo? Že když se třeba bude někde zase hrát mistrovství světa třeba u nás, tak všichni dostaneme třeba volno.

krásný úterní, ještě chvilku dopoledne na fajnu, minutka do 3:15, dohrává Justin Bieber, taky Nicki Minaj. Beauty and Beat. No a samozřejmě to úterý potřebuje trošku povzbudit, pokopnout trošku, protože co si budeme, to počasí dneska úplně nic moc. Nikomu zase nechce nic moc dělat, že jo? Jo, je to takový spíš okolo ležet doma s kakajem a koukat na Netflix, ale to asi nemůžeme. To znamená, musíme to tím playlistem trošku povzbudit. Říkám to pořád, když nějaký song kope, povzbudí to úplně nejlíp, jak může. Sony Forera, Crystal, My Loving. Bebe Rexha. Jo, to taky kope. No jo, tak to nakopneme spolu na fajnu, za chvilku. Music Boost. Fajn. Fajn Radio.

0: Dáváte si dnešní Music Bus, který jsme si jakoby tak jako přestali teď dávat, protože ho vlastně uzavíráme, jo? Máme za sebou 3 společné hodinky, já vám za ně opět i dneska děkuju. Teď už tady Kristýnka za mikrofonem, takže si to dál užívejte tady na fajnu s naším playlistem. I přesto, že venku není úplně tak jako OK počasí, takový, který bychom asi chtěli, tak nevadí, vemte to, hoďte to za hlavu a pojďte si ten den i přesto nějak jakkoliv užít. Já se těším na vás zítra, užijte si krásný hezký zbytek dnešního dne, no a zítra opět naslyšenou, zítra budu zase opět jenom vaše. Tak ahoj.
1: Fajn. Music Boost. Tvoje máma by tuhle show neschválila. Přesně proto bys jí měl poslouchat. It's Friday then.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Facebook, Instagram, tam všude my jsme. No a ty určitě taky. Tak jestli máš chuť, tak se na nás koukej kouknout. A ty máš chuť, jo? Že máš chuť? No, tak hledej Fajn Radio. No myslela jsem jako hned.
2: No, šup, šup,
1: šup, hned.

0: Fajn Rádio.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
7: Jsou 2:12 a tohle jsou vaše hot news s Hankou.
8: Genzíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti nechtějí vůbec. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako vědomý rozhodnutí. Dvouletý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů ho nakonec dostali až hasiči a dítě je naštěstí v pořádku. Video z celé akce teď baví i děsí lidi na sociálních sítích. Finální epizoda třetí série seriálu Euphoria má mít podle nových informací 1 hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, bude o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu.
9: Fajn. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
10: Fajn. Fajn.
7: Dnešní den je asi oficiálně sponzorovaný odtahovkama a lidma, co zapomněli, jak se točí volantem, protože s nehodama se nám roztrhl pytel. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. U Teplic, u Opse, Lan, Hošť asi někdo chtěl vyzkoušet trojku, takže tam do sebe najeli ne dva, ale rovnou 3 auta. O kousek dál ve Zlatý Olešnici se zase potkalo auto s motorkou, takže se tam jezdí kivadlově. Abyste si to představili, to je takový ten moment, kdy si s řidičem naproti můžete stihnout třeba probrat smysl života, než vás pustí dál. No ale nejvíc teďkon aktuálně Šternberg, tam prostě padnul strom na silnici a řekl si, dneska nikam nejedete, silnice je totálně neprůjezdná, hasiči tam hrajou Tetris. A aby toho nebylo málo, v Úhonicích u Prahy někdo trefil plynovod, takže tam máme únik nebezpečné látky. Dávejte si bacha, jezděte opatrně a pokud nikam nemusíte, nejezděte. Krásný úterní odpoledne, máme 4:12 a začínáme dnešní společný warm-up se mnou, s Kristý za Majkem. A dneska to bude taková hodně bizarní hoďka, protože se nám roztrhl pytel s bizárem a to máme všichni rádi. Povíme si třeba o tom, jak vám někdo zaplatí za to, když si vybudujete závislost na gamblení. O tom za chvíli a taky náš skvělý playlist. Začneme One Republic, I Ain't Worried, právě teď na Fajn.

Candlelight Off právě dohrál na fajnou. Máme 10 minut po 12 a představte si, že by vám stát platil za to, že si vypěstujete závislost. Španělsko totiž právě spustilo bizarní experiment, kde nutí 10 000 lidí, jo, je to mega moc, 4 roky v kuse denně gamblit. Prostě státní zakázka na prohrané životy, všechno ve jménu vědy. Vědci údajně chtějí na vlastní oči vidět, jak se vám v mozku rozteče logika, když sázíte. A ještě s cizíma penězma. Představte si potom návrat po těch 4 letech, kdy pracujete jako profesionální gambler, se vrátíte na pracovní trh, dáte někam CVčko a máte tam napsaný profesionální klikač u automatů a váš největší pracovní úspěch je, že jste trefili 3 třešně v řadě. Jo, je to šílený, ještě s prachama, co nejsou vaše, a je to podle mě jako třeba, kdybyste testovali hořlavost benzínu na tom, že si zapálíte vlastní barák. Je to ujetý, ale může to být zajímavá práce, pro někoho třeba i práce snu. Ale co si budem povídat, prostě hazard máme v krvi všichni, já třeba taky sázím většinou na nedostupný kluky a ani mi za to nikdo neplatí, takže jo, dobrá práce. Jdem na další song, Rudimental, Kill It, All I Know, právě teď na fajnu.

0: chápáte, song od Rosie a taky Bruno Mars, tenhle banger, který znáte 100% z netu, z TikToku jsme si právě dali na fajnou. Máme chviličku po 12. hodině, konkrétně 21 minut, kdyby vás to zajímalo, ale hlavně je taky 12. května, už se tak jako blíží konec roku, ale já navrhuji, co byste řekli na to, kdybychom ho trošku zkrátili, protože já jsem si přečetla, že v Mexiku kvůli mistrovství světa ve fotbale zvažujou, že to udělají. Mistrovství světa ve fotbale začíná 11. června, mistrovství světa v hokeji ale začíná už tenhle týden, v pátek. Tak co kdybychom si ten rok zkrátili, ne? Já navrhuji, že už bychom to mohli ukončit. Pojďme to zabalit. Dostanu dovolenou? Já navrhuji dovolenou pro všechny, volno, jo? A za chvilku další songy. Tady na fajnou si dáme třeba Shape Around, tak si na to počkejte a zvažte tuhle možnost, že bychom si dali volno.
1: Poslouchej Fajn Rádio online. Fajnradio.cz.
2: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
1: Zábava, hudba a spousta překvapení.
2: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
1: Fajn.

A song Water Falls, který věřím, že vás takhle při úterku pořádně probudil, i když už je odpoledne. V tomhle počasí je někdy těžký se probudit, ale zapomeňte na to, že by vám s tím třeba pomohl nějaký bílej prášek. Zapomeňte na narkos. Čtyři Češi v Brazílii totiž právě redefinovali pojem nebezpečný náklad. Na letišti je totiž zabásli s kuframa, narvanýma kaktusama. Mně to prostě přijde jak vystřižený ze scénky z účastníků zájezdu. Já to úplně vidím, jak sedíte u toho kufru, nebo i vy, když letíte s rodičima někam na dovču, sedíte u toho kufru, teď balíte a najednou přijde ten táta nebo mamka a říká, hele, prosím tě, tam to vyhoď tady ten kus tvýho oblečení, musíme tam zabalit ten vzácný sukulent. Jo a prej, podle policajtů, ty kaktusy schovávali i v botách. Já teda nevím, jo, ale to musí být opravdu hodně pohodlný mít přes půlku světa. Letíte přes půlku světa a máte v botách kaktus? No, nejvíc mě na tom taky ale baví to, že celý tenhle kaktus gang měl na sobě trička s číslem 67. Jo, 67, tenhle trend, 67. Mě by zajímalo, jestli potom při výslechu, když se jich ty policajti ptali, co s těma kaktusama chtěli dělat, tak jestli tady ta parta jenom odpověděla takovým tím 67 gestem, jakože, nevím. No nic, napište mi, co jste kdy pašovali přes hranice vy, jestli to byly mušličky, písek, co já vím, nějaký zvíře, je mi to jedno, napište mi, co jste pašovali, zajímá mě to. 724-634-634 a teď Jackson Jones a Mnek. Where did you go?

0: Venku to sice vůbec nevypadá na léto, ale s tímhle songem od Zary Larson jsme to léto přivolávali. Midnight Sun, absolutní banger právě teď na Fajnu. A my společně probíráme, co jste kdy pašovali přes hranice na dovču. Přišly zprávy, Michal píše, já jsem přes hranice nepašoval nikdy nic, ale stejně jsem byl pro celníky zajímavý. I přesto, že mám nalítáno strašně moc hodin, jednou mi dokonce dělali stěry na drogy. Samozřejmě nenašli vůbec nic, jenže pak na mě ještě zapomněli, takže jsem tam musel čekat o to díl. Jo, to je blbý, když si tě takhle vyhlídnou, ale stává se to. Vždycky každý jsme s tím prošli, sundávání bot a takový tady ty věci, a taky u mě nikdy nic nenašli teda. Pak píše Ivet, že jednou pašovala bratrance na dovolenou do Itálie a zpátky v 90. když ještě byly pasy a kontroly na hranicích. Bylo mu 6 a propadnul mu pas. Bylo to tenkrát adrenalin. To věřím, adrenalin to bejt musel a my si dáme další song. Děkuju za zprávy. Čeká nás třeba Ian Dior, Let You, už za malou chvíli tady na Fajnu.
1: Fajn Radio. Fajn.

Další letně naladěný song do tohohle vošklivého hnusného počasí, Topic Fireboy DML, taky Nico Santos a jejich Body. Právě na Fajnu 12. května do Vánoc času dost, ale zároveň Vánoce můžete mít i v květnu, když najdete zapomenutý dárky. Vy to určitě znáte, takový ten trapný moment u stromečku, když se rozbalí i poslední krabice a teď vaše máma si najednou se šokem zvedne z gauče a zakřičí: Ježíš Maria, já jsem na něco zapomněla. Věřte, že proti jedný ženský z Indiany jsou ale v tomhle, v téhle disciplíně, vaši rodiče amatéři. Tahle ženská totiž pro dceru schovávala Vánoce na půdu tak poctivě, až na ně zapomněla úplně kompletně. A nejenom ten den, ale na roky. Ta dcera teď našla dárky po 30 letech. Člověk by řekl, že jeden zapomenutý balíček je smůla, ale zapomenout celou, jako set, celý set dárků vánočních, to už je trošku podezřelý. Představte si to, přijdete o 30 let dárků nebo o 5 let dárků jenom proto, že je máma měla zapomněla. A ten největší flex je ale ten, že ta dcera teď ty dárky může prodat, protože ty barbíny, které měla dostat, jsou absolutně netknutý a jejich cena vystřeluje až na desítky tisíc. Takže příště, až vám někdo zase zazdí nějaký dárek, tak si to můžete vysvětlit tak, že vám třeba jenom buduje vaše kryptoportfolio z fyzických hraček. Stačí ty ponožky nechat na půdě dalších 30 let a třeba z nich něco vyrejžujete. Teď vy z DMC, Bees Honey, Show Me Love.

0: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Státní maturita z angličtiny je až moc lehká. Podle učitelů i odborníků je současná úroveň B1 pro dnešní středoškoláky příliš jednoduchá. A to hlavně kvůli tomu, že jsou s angličtinou denně v kontaktu na sociálních sítích anebo při sledování seriálu. Objevují se návrhy na náročnější nebo víceúrovňovou zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny nechystá. Odborníci upozorňují, že neustále scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému použití její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky propaguje. Zpěvačka požaduje odškodné ve výši 15 milionů dolarů.
0: Fajn.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
4: Máte pocit, že to venku nevypadá jako květen, ale spíš jako březen? No nejste sami. Praha hlásí 11 stupňů, pocitově jsou ale 4. 4. To už není jaro, to je podle mě test naší trpělivosti a kvality termoprádla. Pokud jste dneska vyšli ven jenom v mikině, máte moji upřímnou soustrast a taky dost možná náběh na zápal plic, takže bacha. Kolem 3. odpoledne se k tomu navíc přidá déšť, takže ten nárazový vítr o rychlosti 48 km za hoďku vás nejenom že zmrazí, ale i spláchne. V podstatě je to takový bezplatný peeling obličeje ledovou vodou. Ideální čas na to zalíst někam doma s čajem, klidně i něčím ostřejším. Nebudu vás soudit, ale hlavně se dobře oblíkněte, ať tam nezmrznete.
0: Fajn. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
3: www.fajnradio.cz.
0: Fajn.
4: Pokud si myslíte, že váš dnešek stojí za prd, pojďme si vzpomenout na všechny řidiče. Na D55 se totiž na trase Bzenec-Babice rozhodla žít svým vlastním životem železná kolečka. Slyšíte správně, na dálnici jsou kolečka, nikdo neví, kam jedou, ale vy tam radši sundejte nohu z plynu, ať si z auta neuděláte skateboard. Jižní Morava dneska taky jede po my. U Ivančic na silnici se vyvelel strom, řekl si prostě ne, dneska tudy nikdo neprojede. V Netolicích

Na Prachaticku se zase řeší bouračka cyklisty. Prosím vás, dávejte na sebe bacha, i ty kola mají brzdy, nejenom zvonek. Takže pokud sedíte někde v tomhle pekle na silnici, pusťte si nás na hlas, jeďte opatrně a kličkujte mezi těma kolečkama, jak jen to jde. Krásný úterní odpoledne, začínáme další hoďku tohohle Fine Warm-upu se mnou s Kristý za Majkem a uděláme si to hezký. Venku to vypadá jako horor, to už jsme si pověděli tam hnusně, ale my si povíme, na jaký horory zajít do kina, uděláme si to hezký a pojďme na to. Čeká nás Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Tímhle to odpálíme a jeden bangry, jeden za druhým.

Ladíte fajn, 12 minut po 13 hodině, tohle byly BTS a jejich Swim. Slyšeli jste to taky? Ten zvuk? Jestli jste to neslyšeli, tak máte štěstí, protože za chvíli v kinech jsou takový filmy, že se pak budete bát úplně každého zvuku, který uslyšíte, a možná i svýho vlastního stínu v koupelně. Upřímně, já moc nechápu tu logiku. Jestli mi někdo můžete vysvětlit marketingovou strategii hororových filmových studií, máme květen, jo? Měsíc lásky, rozkvětlý třešně, romantický prochajdy, tohle všechno. A co dělají kina? Jeden horor za druhým. To jako pak v říjnu budeme koukat na vánoční filmy se sobama, nebo no nevím, jak to funguje. Každopádně prostě tohle počasí je hnusný a když už v tomhle bizáru žijeme, tak proč si to jako nespojit? Myslím si, že jít do kina je teď úplně ideální věc, co můžete udělat. No a tenhle film mě zaujal asi nejvíc. Jmenuje se to Hokum a je to irský folkový horor o spisovateli, co jde rozptýlit popel rodičů do opuštěného hostince. Zní to jako věc, kterou je rozumný udělat samozřejmě. Vůbec to nezní jako situace, při který tam bude strašit. Samozřejmě, že jo. Takže to se tam stane, spoiler alert, skončí to tak, že tam bude tolik jumpscarů, že vám pravděpodobně z toho vyskočí plotínka. Podle prvních recenzí je to tak emocionální horská dráha, že nejdřív cítíte beznaděje a pak už jenom absolutní paniku. Prostě ideální rande na upršený úterý, ne? Já si myslím, že jo. Takže tohle je můj tip ode mě pro vás na dnešní den. A pokud máte nějaký film, na který se do kina těšíte a který byste chtěli doporučit zase vy mě, tak mi ho napište. 724634634. Můžem si tady nazdílet tipy na to, co dělat s dnešním odpolkem. A mezi tím si dáme Olivia Dean a její song Nice to Each Other. Právě teď na fajnou.

Jestli mě někdy něco zaručeně roztancuje, tak jsou to takový ty hity, který se vracejí po letech, který jsou prostě zapamatovatelný. A tohle byl jeden z nich, Tiesto a The Business. Song, který už je 5 let starý a mě se tomu nechce věřit, protože bych ho jela klidně pořád na repeat. Doufám, že vy taky, že jste si ho užili na fajnou, no a my se vrátíme ještě o trošku víc zpátky do minulosti. A song Just The Way You Are v originálu, song z roku 2002, italský song, který byl úplně hitem ve všech evropských klubech. No a my jsme ho taky tady adaptovali, máme ho tady v předělávce od Mall Grab. Tenhle remix, nová verze, už za malou chvíli u nás na fajnu.

0: Fajn rádio.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

rozhejbanej song. Overdrive nám právě teď dohrálo na fajnu 13.32 a já se ptám, co je horšího, než když se vám chce čůrat v kině? Ten moment, kdy v hlavě začnete kalkulovat, jestli to stihnete, jestli vám uteče ta klíčová scéna, jestli vám to stojí za to, abyste si nechali prasknout močovej měchýř. Švýcaři na to teď ale kápli a řekli, ne, tohle už trpět nebudeme. Nainstalovali totiž na podlahy, na záchodech, kinech, monitory, co streamují film v reálném čase. Takže vy sedíte na trůnu a pod váma třeba běží Avatar. Jakože geniální? Možná. Ale podle mě to má i trošku velký háček, protože představte si, že se tam někdo zamkne. Teď si tam vezme třeba i to občerstvení, objedná si pizzu na kabinku číslo 3 a dá si tam v klidu celý maraton Pána prstenů v prodloužený verzi. Fronty na dámský záchody jsou už teď vždycky na 3 dny dopředu, to dámy určitě znáte. No ale představte si, že teď ty holky budou čekat, až se hlavní hrdina vyzná z lásky, aby spláchly, protože tam budou koukat na film. No, mně to připadá trošku šílený, zároveň chápu tenhle krok, ale to už není kino, to je běžná pražská garzonka. Vedle záchodu máte televizi, vedle toho sprchu, vedle toho rovnou mikrovlnku. Tomu prostě už nic nechybí. Tak se přiznejte, kdo máte doma televizi na záchodě? Nebo v koupelně? Nebo kdo ji máte prostě jinde než v obýváku? Napište mi, jestli to tak někdo máte, 724634634. A nás čeká song o jedné herečce, takže tematický song s názvem Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Tak jdem na to, na fajnu.

Lady Gaga a její Dead Dance. Jste právě teď slyšeli na Fajnu 13.43, krásný úterní odpoledne. No a my ho budeme rozhýbat dalšíma energetickýma songama. Kromě toho si ale taky musíme říct, že jedna česká zpěvačka vydala novej, hodně nabitej banger. Farna a její Perpetuum mobile, tenhle nový song, který teď uslyšíte úplně všude, bude na sockách a tahle pasáž konkrétně je hodně silná. Takže to je taková informace ze včerejška, dejte si tenhle song, my si za chvíli dáme další songy, třeba Sony Fodera nebo taky Damiano David, pojedem dál, tady na Fajnu.

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: Já nevím jak vám, ale mě tenhle song zní prostě jako sluníčko v songu. Jo, já tam prostě sedím, sluníčko, Damiano, David, Thailand, Nile Rodgers, Talk to Me. Doufám, že vám tenhle song udělal radost tak jako mě na fajnu. No a zapomeňte na Marvelovky, zapomeňte na horory. Česko má totiž novej blockbuster, novej film.
1: Teď tu máme příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale je skutečně z České republiky. Celou noc.
0: Jo, asi znáte tenhle začátek a víte, co to znamená. Znamená to, že máme pokračování Bávy pod kořenem další, protože Česko je země příběhu a dočkalo se to pokračování v brněnských lesích v hlavní roli s fotbalovým fanouškem, který si jenom chtěl zkrátit cestu do vedlejší vesnice, šel lesem na fotbal. Jo, já tam úplně slyším ten dramatický hlas té původní reportáže. Celý tělo měl zaklíněný v kořenech stromu, dostat se ven je nad jeho síly. Pán šel prostě do vedlejší vesnice na fotbal a místo gólu v síti skončil on sám zaklíněný mezi stromama. Zůstal tam dva dny.

No, našel ho tam až v pondělí jeden pejskař, takže pán si střihnul prostě dva dny zavřený v lese. To, co ale mně nedává smysl, je, jak je možný, že se tohle furt děje. Vždyť přece musel mezi ty stromy vlíst. A když jdete lesem, tak si jen tak jako neřeknete, já se tady zaklíním mezi stromy, třeba to prolezu. Nevím, přijde mi to podezřelý, mám pocit, že tady možná pán měl opravdu ambice napodobit bábu pod kořenem. Tak či tak je to dobrá story, takže děkujeme přínosu tady pána a posíláme další song Maneskin a jejich Begin. A tím to rozjedem. Pojďme na to, teď na fajnou.

Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Online supermarket Rohlík neuspěl ani u ústavního soudu a definitivně musí zaplatit pokutu za takzvaný švart systém u kurýrů. Podle úřadu firma využívala živnostníky místo klasických zaměstnanců. Rozhodnutí může být důležité i pro další firmy z oblasti rozvážkových služeb. Muž uvěřil falešnému čaroději, že díky magickým svitkům bude neviditelný a může vykrást banku. Když potom lidem přímo v bance bral peníze z rukou, zákazníci ho okamžitě zadrželi. U soudu přiznal, že naletěl podvodníkovi a svou neviditelnost prohlédl až příliš pozdě. Letošní Eurovize ve Vídni provází silné politické napětí. Pět zemí odstoupilo na protest proti účasti Izraele a organizátoři řeší i plánované demonstrace. První semifinále startuje dnes a finále proběhne v sobotu 16. května.
0: Fajn.
3: Jste ready? Protože máme před sebou poslední hoďku našeho společného warm-upu se mnou s Kristý za Majkem. Jsou dvě minutky po druhý, tak to pojďme rozjet hned a neodkládat. Začínáme Artemasem. I like the way you kiss me. Právě teď tady na Fajnu.

Wonderful Life. Tenhle song od Hurts a Purple Disco Machine nám právě teď dohrává na Fajnu. Jedenáct minutek po druhé hodině ladíte Fajn a pokud dámy, tohle je hlavně pro vás, pokud máte pocit, že se na vás někdy chlapi dívají divně, tak tohle poslouchejte. Bude ale jenom o chlapech, bude to hlavně o ptácích. Zní to divně možná, jo, ale počkejte si. Protože studie, nejnovější studie z 5 evropských zemí, včetně Česka, zjistila, že se ptáci bojí ženských víc než chlapů. Určitě jste někdy slyšeli takovou tu typickou větu, když třeba jste měli zájem o nějakýho kluka a někdo vám odpověděl, no on se tě jenom bojí, že se vás ty kluci bojí. Určitě jste to slyšeli. Tak minimálně u ptáků je to potvrzený. Prej jde o to, že zatímco chlapi se můžou k těm ptákům v parku přiblížit třeba na dosah ruky, jakmile se objevíme my, holky, nastává okamžitá evakuace. Je to takový ten moderní ptačí, anebo vlastně i chlapský trend. Vidíte ženskou, řeknete si, ta ví, co chce a zdrháte do vedlejšího parku. Chápeme? Jo, tak tohle dělají holuby i chlapi. Nicméně prej to vědci zkoušeli i různě zamaskovat, že dali stejný oblečení chlapům jako ženským, styl chůze, ale ty ptačí potvory to prostě stejně vždycky prokoukly. Je to fascinující. Chlapi jsou pro ptáky očividně neškodní kámoši, se kterými si klidně můžou dát drobečky z lavičky. No a nás ženský, těch se bojí. Je to zajímavý? Mně to docela přijde zajímavý. Jdem dál. Čeká nás další song Lee O.Y. Red Eyes. Právě teď, tady na Fajnu.

Já jsem si prostě dneska dala za úkol, že navzdory tomu počasí, který je všelijaký, to uděláme hezký, rozhejbem to. A proto jsme si teď dali, dohráli Natana Dejva a taky Emery Keje a jejich Ten Get Back Up. Tak já doufám, že už jste zase na nohou. No a pokračujeme už za malý moment v dalších topových sonzích. Čeká nás třeba tahle ultra popová hvězda. Carpenter a její Man Child. Mimochodem, Sabrina včera oslavila 27. narozky. Tahle zpěvačka, jak jsem zjistila, je o půl roku starší než já. No jo, kde já jsem mohla být, kdybych uměla zpívat? Vysoký jsme stejně, tak mimochodem, no to nevadí. Jdeme dál. Sabrina Carpenter už za malý moment tady na Fajnu.

Ladíte fajn a Mikolas dojel se svým Ferrari, aby vás trošku rozproudil při úterním odpoledni. Jestli vás dneska zastaví policie a napaří vám pokutu za tancování za volantem, nesvádějte to na mě, jo? Já vám tady jenom házím dobrý songy. A hlavně se inspirujte tím příběhem z Číny, kdy teda jedna řidička vzala to tancování za volantem až moc vážně a nakonec si za to vysloužila pokutu, protože si udělala z toho auta jako vlastní stage na Tomorrowlandu. A jak se obhájila u výslechu? No prej se plně soustředila na cestu, jenom její ruce dělaly něco jiného. No, tak dávala pozor přece, koukala, jenom neřídila, to je v pohodě. A hlavně teda ta ženská to odůvodnila tak, že má v autě umělou inteligenci, která to prej odřídí za ní, i kdyby si mezi tím dělala kompletní make-up. Tak proč by si nestříhla i taneček? Jo, AI je sice fajn, ale nevím teda, jestli úplně se dokáže vyhnout třeba kamionu. No nic, tahle ženská dostala pokutu, takže vy si na to dejte bacha a tancujte, zpívejte, ale aspoň jednou rukou se toho volantu držte, protože nás čeká další song, u kterého určitě nezůstanete v klidu. Dua Lipa a její Houdini, právě teď, fajn.

Miles Smith a jeho písnička Nice to meet you. Takový song, který se hodí k odpolední kávě, čaji, dezertu, čemukoliv, co máte právě před sebou. Doufám, že si to užíváte. 14.41 a já jsem právě zjistila jednu zajímavou informaci, která mě úplně nadchla. Spotify vydává novou funkci, která vám umožní vidět všechny vaše poslechové data od počátku věku. Je to vlastně takový Spotify Wrapped, ale ne za rok, ale prostě za všechny roky, které jste strávili na Spotify. Za mě docela cool, já se do toho půjdu hned obout a vy to máte za domácí úkol, protože zítra si o tom určitě něco povíme, takže si to nastudujte, to je váš úkol a my jdeme na další songy. Za chvilku Jason Derulo, jeho Savage Love, tahle písnička, která nás provázela covidem a je taková hodně taneční, tak to si dáme za chvilku na fajnou.

Sky Newman poslala v tomhle songu do háje svého bývalého FU and UF, domyslíte si to. Je 14.51, to znamená, že vy tak trošku musíte poslat do háje mě, ale samozřejmě já se s váma loučím nerada, ale vy víte, co to znamená, blíží se třetí hodina, prostě musíme tenhle warm-up ukončit. To znamená, že já se s váma loučím, mějte se moc krásně a z dneška si vemte klasicky jedno poučení. Tohle poučení je tentokrát to, že byste, až v létě pojedete někam na dovču, neměli pašovat kaktusy, jo, určitě ne v botách, ideálně nepašujte vůbec nic. Viděli jsme, jak to dopadlo s těma českýma turistama, co se o tohle pokusili, takže to nedělejte. Já se s váma loučím, posílám vám jeden poslední song ode mě, Naked a taky Part

0: Fajn Rádio.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: 15.01 je čas na Hot News.
7: Gen Zíčka stále častěji odkládají založení rodiny kvůli nedostatku peněz, drahému bydlení a změně životních priorit. Roste průměrný věk prvorodiček a přibývá i párů, které děti nechtějí vůbec. Podle odborníků už rodičovství mladá generace nevnímá jako samozřejmost, ale jako vědomý rozhodnutí. Dvouletý chlapec využil chvíle nepozornosti svojí matky a vylezl na střechu domu. Dolů ho nakonec dostali až hasiči a dítě je naštěstí v pořádku. Video z celé akce teď baví i děsí lidi na sociálních sítích. Finální epizoda třetí série seriálu Euphoria má mít podle nových informací 1 hodinu a 33 minut. Pokud se to potvrdí, půjde o nejdelší epizodu v historii HBO. Fanoušci na sociálních sítích už spekulují, že finále bude mít spíš formát celovečerního filmu.
0: Fajn.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
6: Pojďme na chvíli otevřít okno a zčekovat, jak je venku. Aktuálně 10 stupňů, ale chvilkama tam poprchává, chvilkama je tam sluníčko. Je to takový trolicí počasí, ale myslím si, že není to špatný. Není to špatný.
0: Fajn.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
5: www.fajnradio.cz

Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Máme tady nehodu v ulici Bubeníčkova, Brno, Židenice. Jsou tam dvě auta, co to na sebe narvali. Je tam nějaký zranění, takže záchranka, pozor na to. V ulici Liberecká, Český Lípě, další nehoda. No a poslední aktuální věc je v ulici Gajdošova, opět tady volá Brno.

Mercy, Edu Party, Honza za Mikem, ladíte Fine Drive. Za chvíli pojedeme extrémní bomby, protože legendární Ed Sheeran rozjede svůj Azizam, anebo Lady Gaga doučí Runway. Taky si posvítíme na bábu pod kořenem Revival. Nebudete věřit, ale stalo se něco téměř totožného jako týhletý legendární paní. To všechno už za chvíli na Fajnu.

další. Runway dohrává na Fajnu 15 hodin 25 minut. Pojďme si otevřít ty naše internety. Pamatujete si na legendární bábu pod kořenem, o který byla reportáž o frajerce, která zůstala zaklíněná prostě pod random kořenem v lese? Teď po letech čtu článek. Muž šel v Brně na fotbal, 2 dny zůstal uvězněný v lese. Zní to jak začátek vtipu, ale skutečně šel se podívat na jeho kopačky, který hráli 6. ligu, a byl tam asi 2 dny, než přišel nějaký pejskař, který ho taky nedokázal vytáhnout, tak ho museli vyprostit policajti. Jediný pozitivní na tomhle tom je, že je to vtipná story do životopisu, i když asi 83-letýmu pánovi je to jedno. A další pozitivní zpráva, že jeho tým vyhrál 4-0, takže aspoň něco.

Capaldi, Survive dohrává a na fajnou mě to pak nahraje k tématu Survivor. Nepodíváme se na českýho, ale podíváme se do zahraničí. Není to jenom o hladu, ale můžete někdy přijít i o nějakou tu končetinu. To už za chvíli na fajnu. Kromě toho taky nabitej playlist. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gun, gun, gun. A nebo třeba Miley Cyrus, End of the World. To všechno tady, na fajnu. Fajn rádio.

Cyrus, End of the World. Tohle je fajn, ladíte to krásný odpoledne, laďte to dál. A to z toho důvodu, že vám řeknu, že Survivor, reality show, která je nesmírně populární a který jsem si vždycky říkal, že se někdy můžu zúčastnit, nebo byl by to sen projít tím castingem. Ale bál jsem se hladu. Se ukazuje, že hlad nemusí být největší problém. Normálně v řecký verzi se jeden z účastníků snažil chytat pod vodou ryby, projel turistický člun, nasál mu nohu a frajer je bez nohy. Já mu přeju, aby z té televize vysoudil aspoň strašný miliony, protože člověk tam jde bojovat o nějaký titul, počítá s určitýma věcma jako s falešnýma lidma, s hladem, s fyzicky náročnýma věcma, ale fakt nečekáte, že vám člun plný turistů skalpuje nohu. No šílený, bizar. Držím palce těm českým survivorům, aby přežili víceméně, teda jak můžou, ale tohle je totální halus. Pojďme si radši udělat lepší odpoledne něčím pozitivním, třeba Harry Stylesem a jeho songem American Girls, věc, která mě hrozně baví a myslím si, že dneska ji potřebujeme.

0: zkoušku. Ministerstvo školství ale zatím změny nechystá. Odborníci upozorňují, že neustále scrollování sociálních sítí a krátkých videí může oslabovat naši schopnost soustředit se a mít radost z běžných věcí. Mozek si totiž zvyká na rychlé odměny a ztrácí trpělivost u aktivit, které vyžadují delší čas. Dua Lipa podala žalobu na Samsung kvůli údajnému neoprávněnému použití její fotky na obalech televizí. Podle zahraničních médií měla firma použít backstage snímek z hudebního festivalu bez jejího souhlasu a vytvořit tak dojem, že Dua Lipa produkty značky propaguje. Zpěvačka požaduje odškodné ve výši 15 milionů dolarů.
1: Fine. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Fajn. Fajn.
2: Fajn Drive.
1: Fajn.
3: Dvě minuty po 16. krásný, upršený odpoledne všem. Doufám, že máte střechu nad hlavou nebo přinejmenším deštník ready. Já mám ready skvělej playlist. Například Joe, End of Beginning nebo Jisoo a Zayn, Eyes Closed. Do toho taky ready témata. Budeme drbat například Slávy, která bude platit pěkný prachy za to, že mají pěkně nevychovaný fanoušky. Řekneme to slušně. To všechno tuhle hodinu na fajnu.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

0: Enters, Zara Larsson, Stateside, dohrává na fajnou, krásné odpoledne všem. A já musím otevřít výjimečně taky sportovní téma, protože celá republika sledovala, jak fanoušci Slávie vběhli na hrací plochu a dělali neskutečný bordel. Všichni byli ve střehu, když se čekalo, jaký trest toho bude, jestli se bude odečítat nějaký počet bodů nebo ne. Nakonec je z toho kontumace 3-0 pro Spartu a ještě k tomu 4 zápasy Slávie bude hrát bez diváků. Takže nejenom, že spousta lidí ostrouhá, neuvidí fotbálek, ale to jsou další příjmy, o který Slávie přijde. Já jakožto rozumný člověk jsem Slávie nikdy rád neměl, ale v tomhle tom mi jich je hrozně líto, protože týhletý výhry jako fanoušek konkurenčního týmu stejně nemám radost, protože takhle vyhrávat nechcete. A upřímně je mi líto těch lidí, kteří si tam šli prostě užít ten fotbal a kvůli pár pitomcům ten titul v podstatě neoslaví, jak by mohli. Já když to porovnám, tak letos jsem viděl úžasný zápasy, když jsem byl na Dovče, třeba ve Španělsku, fakt chodí celý rodiny na ten stadion, žádný nebezpečí nehrozí, žádný dýmovnice, tyhle ty věci, prostě to rodinná sešlost, vidíte tam nejmenší děti, maminky, tatínky, celý rodiny tam čilujou. A v Česku to by se člověk bál o kejhák, takže 10 mega pro Slávy jako trest si myslím, že naprosto v pohodě, ale spíš by bylo fajn, kdyby se do budoucna nad tím nějak přemýšlelo, aby i v Česku mohli celý rodiny chillovat na stadionu a ne se bát, kdo jim zapálí zadek.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

fajn, Purple Disco Machine dohrává a Honza, budeš vanit, ale budu stručnej, řeknu vám, co budeme hrát dál. Charlotte Gott, Into Deep. Novinka a její premiéra na scéně, vnučka Karla Gotta, zadala track v angličtině. Zajímavá věc. A nebo třeba ověřená klasika. Who's here? Too sweet, absolutní banger. Do toho vám taky v téhle hodině chci poradit věc, která vás může zabavit v nudné práci, nebo když prostě nemáte co dělat. Mám tady geniální tip, který ale až za chvíli pošéruju. Za pár okamžiků Charlotte Gottová, pak Hoosier a pak moje blablabla.

0: Too Sweet dodává na fajnu a Honza bude mluvit, i když je úplnej blbec. Opravdu zjistil jsem, že jsem totálně mimo. Já jsem narazil momentálně na slepou mapu okresů, který vlastně vydali Seznam zprávy. Je to v podstatě kvíz, kde máte možnost přiřazovat okresy do té slepé mapy a já jsem si fakt naivně myslel, že ty okresy znám, protože po republice cestuju poměrně hodně a zjistil jsem, že vůbec netuším, že z nějakých 76 okresů nebo kolik jich je, jsem dal 25. Fakt, jako jsem na sebe naštvaný. Opravdu procestoval jsem republiku skrz naskrz, ale jak vidím tu prázdnou mapu, netuším. Opravdu doporučuji, pokud máte rádi prokrastinování v práci a předstírání, že děláte něco důležitého, hezky si tam klikejte, všichni si myslí, že děláte nějaký maily nebo něco důležitého, ale můžete si tady uvařit mozek jako já. Na Google stačí napsat slepá mapa okresu a ono vám to už najede. Je to skvělý, akorát vám přeju lepší výsledek, než jsem měl já. A pak jsem si myslel, že jsem chytřejší. Nicméně, co umím líp než zeměpis, je pouštět dobrý songy a vybírat music. Třeba Not at This Party, naprosto skvělý banger, který právě letí do éteru.
1: Fajn. Teď to nepřipínej. Tohle je

0: Raven Loney, Love Me Not, dohrává na Fajnu. A já vám řeknu, že tady bude furt co poslouchat. V další hodině chci probrat, jaký geniální a legendární film bude mít pokračování série, ale zároveň vám naplnit uši tím nejlepším. Just the way you are, naprosto skvělý banger, anebo například BTS, Swim, playlist nabitej, témata ready, co víc si přát, teď navíc na chviličku vylezlo i sluníčko, já jsem spokojený. Něco mi říká, že za chvíli bude pršet, abych té radosti dlouho neužil.
1: Fajn Radio.
2: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.

16 hodin 52 minut jsme si na Fajnu zaplavali, teď ale budeme se nořit do skvělých zpráv, protože milovníci dobrých filmů a taky milovníci aut určitě jásat budou. Vin Diesel řekl, že se má rychle a zběsile zase natáhnout. Tentokrát ne o film, ale o seriály a dokonce 4. Já s toho mám radost, protože jsem na tom v podstatě vyrůstal a auta miluju doteď, v dětství jsem je úplně super žral, teď už jako jen tak zlehka, ale co se týče toho filmu, za mě je to akční, za mě je to často vtipný, za mě je to legendární série a třeba když se řekne rychle a zběsile, tak si vzpomenu na song od Vize Khalify See You Again. A tak si říkám, když jsme dostali tyhle ty dobrý zprávy o 4 nových seriálech na téma rychle a zbesile, pojďme si zaspomínat taky na tenhle ten legendární hit. Vize Khalify See You Again.

0: Fajn Rádio.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Fein.
1: Fein Drive.
2: Fein.
3: Ladíte Fein i po 5. hodině. Přeju krásný odpoledne všem. Doufám, že jste takzvaně suchý, protože ty mraky mě dneska hrozně děsej. Co mě ale neděsí, co mi dává naoprostou jistotu, je playlist. Songy jako Songbird, 12 nebo Rihanna, Breaking Dishes, absolutní bangry, letí do éteru právě teď, v tuhle hodinu, v tuhle chvíli, je na pauze na Fajnu.
2: Fajn.
1: Když hudba, tak naplno.
2: Fajn.

Rihanna, Breaking Dishes na Fajnu. Frajerka, která rozbíjí nádobí, nám dohrála, ale pojďme se bavit o frajerce, která rozbíjí boty. Respektive, Zara Larsson, naprostá ikona, odjela show se zlomeným podpatkem. Jsou nádherný videa, kde už nemohla udělat nic jiného, než prostě vystoupit. Kamery byly ready, všechno bylo prostě už připravené na to, aby to spustila, aby to rozjela. A ona bez podpatku absolutně nedala znát, že se něco děje. Jenom samozřejmě kamery s úctou zobrazovaly ten detail. Naprosto fantastická, teda nejen jako zpěvačka, ale jako člověk, který ho nic nerozhodí, nebo kterou nic nerozhodí. Zara Larsson opět ukazuje, že naprosto legendární. Pojďme si dát jeden song, který podle mě zná úplně každý. Zara Larsson, Lush Life.

0: Je úterý 12. května, na Fajnu dohrává The Kid Laroi a Honza posílá do éteru další pohodindy. Za chvíli třeba Shawn Mendes, Why, anebo skvělej song, který se jmenuje Talk to Me a má to na svědomí Damiano David. Taky Tyla a Nile Rodgers. Skvělý kombo. To všechno do vašich uší na Fajnu už za pár chvilek.
1: My station. Yeah. Fajn Radio. Fajn Radio online.

Damiano David, Talk to me. Tohle je fajn a Honza, který vám řekne, že pokud vám šplouchá na maják, určitě může být hůř. Normálně nějaký týpek v Americe zaplatil kouzelníkovi v přepočtu přes 10 000 korun, aby ho zneviditelnil. Už to je pošahaný. A ten frajer měl větší plány. On nechtěl být neviditelný jen tak pro nic za nic. On pak skutečně, bez srandy, for real, šel vykrást banku. Takže já vlastně si říkám, kdo je největší magor? Frajer, který využije menšího asi jsem si odpověděl. Nechat se zviditelnit je samo o sobě šílený, ale vlastně má to záblesk geniality. Já bych udělal to stejný, kdybych byl neviditelný, jenom asi bych si nejdřív ověřil, jestli skutečně neviditelný jsem. Říkám si, jestli tenhle ten frajer bude sedět, je to asi chyba, není to spíš na psychiatrii?

dohrála mám Fastboy, Forget You. No a vy nás sladíte i 12. května. Chtěl bych vypíchnout zejména Pankráce, který nás sladí. Ano, je to skutečný jméno. Pankráce znám jenom jednoho. Jestli si pamatujete legendární českou hru Polda, tak tam je postava policajta a Luděk Sobota to naprosto legendárně dabuje. Taky Pankrát znám jako Metro, anebo jako obchodák. Osobně žádného reálného Pankráce neznám. Co ještě víc mě překvapilo než jméno Pankrác, o kterém jsem aspoň věděl, že existuje, je jméno Vsevolod. A normálně Vsevolodů je 8 v republice. Já si nedokážu představit, že by mi rodiče dali takovou bídu a pojmenovali mi Vsevoloď. Vsevoloď nebo Vsevoloď? To je jedno, oboje je úplně random. Nicméně ještě jedna věc na dnešní den je Mezinárodní den profesionálních řidičů. A já vím, že nás poslouchá hodně řidičů, že vám takhle krátíme dny ve vaší práci. Proto bych k vašemu dni speciálně chtěl poslat jedno Ferrari do éteru. Tohle je Mikolas Josef. 1, 2, 3, 4. Ladíte fajn?

Ferrari dohrává na fajnu, krásný úterý všem. Bylo to pro všechny řidiče, pro jejich mezinárodní den, tak snad jste to užili. Další věc může být třeba pro ošetřovatelky. Zjistil jsem, že i ty dneska mají mezinárodní den, tak mezinárodní dnu je tolik, že to vůbec nestíhám. A co tam hodím? Věc, která vás hodí do hypu. All I know. Ale potom, pokud máte chuť chillovat, tak třeba i Gigi Perez. A Sailor Song. Playlist nabitej, doufám, že i vaše plány na dnešní večer budou nabitý po dalším odmakaném dni. Zůstaňte s fajnem a laďte to na plný gule.

Gigi Perez, Sailor Song uzavírá Fine Drive. Honza se s váma loučí, uslyšíme se zase zítra od 15 do 18 hodin. Teď už předávám žezlo dál, za chvíli ta nejnovější music a Jindra Žampa za Majkem. Užijte si zbytek dne, užijte si krásný večer, doufám, že nejste zmoklí, protože ty dnešní mraky nás trošku tralují, chvíli to prší, pak zase je na chvíli krásně. Uvidíme, držím palce, ať máte pohodovej den, i přesto, že třeba občas ještě sprchne.

Robin Schulz nám právě teď dohrál na fajnu, posloucháte Next Beat a pojďme si dát klasický novinku ze světa music. Lidi, Spotify má novýho krále miliardových hitů. Není to nikdo jiný než Bad Bunny a ten absolutně přepsal historii platformy a jako první umělec má na svém kontě už 32 skladeb z více než miliardu přehrání. To je absolutní nesmysl, jakože 32. Tím sesadil krále, bývalýho krále Spotify The Weeknda, který držel rekord s 31 miliardovými hity. A to není všechno. Bad Bunnyho album Unverano Synthy z roku 2022 je navíc první deskou v historii, která obsahuje hned 8 skladeb z více než miliardou streamů. Bad Bunny je prostě borec, mě baví moc. Pojďme si dát jeho track DTMF právě teď na fajnu. Next beat, top five. Tuesday.

0: si alma borracho, que bueno me ayuda.
1: Tuesday, top five.

0: Posloucháte Fajn, Next Beat, za Mikem je Jindra. A lidi, mě by zajímalo, jestli byste řekli svý kamarádce, že jí její partner podvádí. A nebo byste raději mlčeli. Přesně to teď totiž řeší odborníci na sociálních sítích a upřímně si pojďme říct, že je to jedno z největších morálních dilemat ve vztazích. Na jedné straně si říkáš, že pravda by prostě vždycky měla jít ven, a na druhé straně ale riskuješ, že budeš za toho, kdo rozbil vztah, a někdy potom i to tvoje přátelství s tou kamarádkou, který to řekneš. Psychologové doporučují nejdřív zjistit, jak moc je ta informace ověřená, a taky si položit otázku, jestli bych to chtěl na jejím místě vidět já. Já si říkám, že když to člověk dělá chytře, tak se to přece nikdo nerozví, ne? Lidi, samozřejmě si dělám srandu, věrnost na prvním místě, nebuďte blbečkové, ale mě by zajímalo, práskli byste nevěru svý kamarádce, nebo ne, kamarádce, kamarádovi, je to úplně jedno. Dejte vědět, jak to máte vy. 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Beat. Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
2: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Fein Radio.
1: Back to the hits.
0: Fein.
2: Pořád se ptala,

Petr, který nám právě teď dohrál na fajnu, posloucháte Next Beat a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, jestli byste práskli svýmu kámošovi, že jejich partner je podvádí. Tady jsou vaše odpovědi. Lucka napsala, okamžitě bych jí to řekla, kdyby mě někdo podváděl, taky bych chtěla vědět pravdu. Lukino, ten napsal, nejdřív bych konfrontoval jeho, ať to přizná sám. Byl by vlastně velký borec, kdyby to přiznal. Takovýhle věci se podle mě těžce přiznávají. A Lenka tak to napsala, pokud je to moje fakt blízká kamarádka, tak bez debaty, jo. Tak je vidět, vy byste to prostě řekli, no. Pojďme pokračovat v playlistu. Před náma One Republic a Need Your Love. To je něco k tomu tématu, no. Turn it up. Turn up hit music. Fine.

0: Dáváte si fajn, tohle to je Next Beat, za Majkem je Jindra. A lidi, pokud jste si mysleli, že práce snů neexistuje, tak ona existuje. Itálie totiž právě teď hledá 100 lidí, kteří budou oficiálně ochutnávat tiramisu na světovém poháru v tiramisu. A je to fakt reálně placená brigáda. Nemusíte být prý žádnej profišéf kuchař, stačí jenom milovat jídlo a být ochotnej hodnotit různý verze tohodle legendárního italského dezertu. Vybraní porotci pak budou rozhodovat o tom, kdo udělá vůbec nejlepší tiramisu na světě. A upřímně, já si říkám, jak jako tak vypadá takový pracovní pohovor. Jaký máte zkušenosti? No, já se dokážu zprasit tiramisu klidně i ve 3 ráno. Lidi, za mě tenhle job je totální banger, ale vzhledem k tomu, že mě teď poslouchá můj šéf, tak musím říct, že já už svoji vysněnou práci mám. Ale dejte mi vědět vy, jaká za vás by to byla vysněná práce, kterou byste si přáli v životě dělat. 724 634 634 a vaše vysněný práce.
1: Za chvilku Next Beat. Beat. Nikam neodcházej. Za chvilku to bude banger.
2: Fajn Radio. Turn it up.

Girls nám právě teď dohrál na fajnu, Jindra je za Majkem a pojďme se vrátit k tématu. Já jsem se vás ptal na to, jaká by byla vaše vysněná práce, protože v Itálii se právě teď hledá 100 ochutnávačů na světovém šampionátu v tiramisu. Lucka napsala, platili by mě za koukání na seriály. Mára, tak ten by si přál být oficiálním ochutnávačem kebabů po nočních tazích. A Bára, to by si přála být mazlíč psů v útulku, že to prý není práce, ale terapie. Tohle jsou vaše odpovědi, před náma Sara Rikas a Izomandias, Talk to me, právě teď na fajnu.

0: otázka. Podle vašich zpráv číslo je 724-634-634. Za chvíli startuje odpočet.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Fajn rádio.

0: Sindrou, a Indrou.
1: Je to tady, začíná druhá hodinka Next Beatu a ta startuje klasicky 10-minutovkou podle vás. Já teď aktuálně mažu náš playlist a budu hrát to, co vy diktujete. Číslo je 724-634-634, pište mi na iMessage, SMSky, nebo na WhatsApp, a nebo na Instač fajnu a časomíra startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli na...

0: rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: Už to tiká, už to tiká. Tak jo, první zprávu tady máme od Teresky, která by si přála pro svou nejlepší kámošku Lucku zahrát Zaru Larson a Midnight Sun. Okej. Okej, máme tady už druhou zprávu a to je Viktor Kal a Leifr Víno. Okej, dáme si tyhle dva borce. Co dáme do třetice? Máme posledních pár sekund. Tak co to bude? Jo, je to Bella Kai. I love it, I love it, I love it. Okej, dopisujte další zprávy, třeba se dostanou do velkého finále.

Hraju to, co vy diktujete. Tohle to byl Viktor Kal a Lifro, jejich track Víno. Před náma je třetí track v pořadí, to je Billa Kai, I love it, I love it, I love it, ale hned potom následuje velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a jenom ten nejrychlejší, kdo právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Pojďte do toho, linka je právě teď volná, tak kdy jinde zavolat než právě teď. Let's go! Před náma Billa Kai, právě teď, na Fajnu. 10 minutes for you.

0: Tohle je fajn, Next Beat a velký finále 10 Minutes for You. I dneska tady máme soudce Alexandra, který rozhodne o tom, jak dneska zakončíme desetiminutovku. Halo, halo, kdo se dovolal? Halo, slyšíme se? Halo, halo?
1: Ano, halo.
0: Halo, kdo se dovolal?
1: Ondra.
0: Čau Ondro, hele, jaký máš dneska den?
1: Docela dobrý.
0: Co jsi vyváděl dneska celý den, prosím tě?
1: Jsem jako v práci makačka, jak blázen.
0: Hej, tak to je super. Každopádně mám pro tebe tři tracky, jeden z nich můžeš vybrat do éteru. Jsi na to ready?
1: Jo, jo, půjde.
0: Tak jo, jdeme na to. Jako jedničku máme Greje 256 a Klíč. Jdeme na dvojku. Lady Gaga, Garden of Eden. To je varianta číslo dvě, ale máme tady ještě třetí variantu. Junotas a Benny Cristo, On My Way, to je varianta číslo 3. Tak Ondro, jak to cítíš dneska?
1: Já mám rád ty Afra, tak dáme trojku, dáme Bennyho.
0: Ok, ok, a je někdo, komu bys to chtěl poslat?
1: Všem posluchačům asi.
0: Tak jo, tak díky moc, tak přeju krásný večer a ať ti to v práci co nejdřív skončí.
1: Děkuju.
0: Měj se, čus.
1: Ok, ahoj, ahoj. 10 minutes for you.

0: Je to tady, i dneska se tady bude neskutečně trapnit před náma Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Jestli nechcete přiznat nic svýho, klidně napráskejte svýho kámoše. Kde jindy napráskat svýho kámoše, než právě teď. 724-634-634 a vaše trapné storky.
1: Za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Fajn Radio. Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Sociálních sítí.
2: Jsme fajn.

0: Babe. Posloucháte Fajn Next Beat a před náma minuta trapnosti. Cringe minute. Je to tady, i dneska se tady bude trapnit, i dneska jste vypsali vaše trapné storky, díky za to. Nejrychlejší byla tahleta. Na srazu jsme s partou na stropě měli v noci 20 komárů. Tak jsme se rozhodli, že to vysavím vysavačem. Já řekl, že to udělám, ale ona nechtěla, tak jsem řekl OK. Dopadlo to tak, že na ní spadlo během vysávání pavouk a ta spadla na kámoše a já je chytal, já jí řekl jen varoval jsem tě. OK, musím říct, libovej námět na novýho Spidermana.
1: Hudba, co ještě není slavná, ale bude.

0: Krásnej úterní večer na fajnu, tohle to je Next Beat. A lidi, psychologové právě teď přišli s tím, že lidi, kteří utrácejí za zážitky místo věcí, tak bývají ve výsledku mnohem šťastnější. Takže jinými slovy, taková vzpomínka na pořádnou party vám vydrží díl než radost z nějakého nového oblečení nebo z nějaký nový věci. Výzkum z Cornell University říká, že zážitky jako je cestování, koncerty nebo spontánní akce s kámošema se nám zapisují do hlavy mnohem víc než materiální věci. Protože nový mobil, tak podle nich nás prej baví tak 2 týdny, ale historka z nějaký dobrý party, tak ta přetrvává věčně. Takže až vám někdo řekne, že moc kalíte, tak musíte říct, že to je prostě vaše investice do psychologického a mentálního zdraví. Next Beat. Fine. Fine Radio.
1: Instagram, YouTube, TikTok, co je zrovna teď in Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fine

Tadára. Je to tady, Next Beat končí. Úterý 12. května je za náma, díky všem, co jste u toho byli se mnou. S Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně klasicky Next Generation. V Next Generation hledáme nový talenty a dneska mě za Majkem vystřídá Jaco. Dejte si tracky, který jste ještě nikdy nikde neslyšeli a taky tracky, který tohle týpka, který si říká Jaco, inspirují. My se slyšíme zase zítra od 6 do 8 a za mě jenom ty dvě slova.

0: taky můj track. Track, který vám pustím, se jmenuje Jsem dole, dole jsem sám. Tato věc vyšla na konci února i s klipem, najdete ji když tak na mém Spotify pod názvem Já co sick, Jsem dole, dole jsem sám. My si to jdeme už rovnou pustit.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: OK, takže vy stále posloucháte Fajn, já jsem Jaco, právě dohrála moje věc, jsem dole, jsem sám, kdyby vás to bavilo, najdete to jak na Spotify, tak na Instagramu, tak všude možně. Tahle ta věc byla vlastně stvořená tak pro všechny, co mají nějaký svoje problémy, svoje věci, takže byl to takovej support track pro všechny. A my už se přesuneme dál, jdeme si pustit Saula a Hasana a konkrétně jejich track Zrkadla, což je až taková popová věc, což je hodně jako daleko od toho, co já normálně poslouchám, nicméně hodně mě to hitlo, tohle celý to album je za mě super a ten Saul, ten nájezd tam je úplně skvělej, takže to si pustíme. Druhou věc si pustíme spíš takovou undergroundovější, konkrétně Blank a track, který se jmenuje Tempo. Tenhle ten kluk si produkuje věci, i do nich potom tak zpívá, lomeno rapuje. Je to taký alternativní. Takže jdeme na Saula a jdeme na Blanka.
0: Fine. Next Generation.

0: OK, what's up, stále posloucháte Fine, tady já co sik a jdeme si pustit další dva tracky. První track bude Nori, což je anglický rapper, jeho track se jmenuje Hello High. Tenhle ten track jsem pustil, protože mě mega baví. Zároveň to mám takovou funny story, že jsem viděl teď, že vyhazoval tour dates a má tam samý ty velký venues jako, já nevím, Londýn, Bristol, prostě tyhle ty anglické města a potom hraje na tý tour ještě na koupališti v Janovičkách v taký vesnici mezi Českem a Polskem, nevím, kdo ho tam zabukoval, každopádně mi to přišlo hodně vtipný a bizarní, takže pustíme si Noriho a potom si pustíme moji kámošku Vendiso, která vydala album Terminál 1, track se jmenuje Poznám ty chvíle, je to taky takej anglický sound vysamplovaný, vokál anglický, taky mě to baví. Takže jdeme na to, Nori a Vendiso.
1: Next generation. Yeah. New music.
2: Hello, hi, it's N-O-I. I know you know who we are. Don't even have to spell it right. They know what we
1: are. File. One.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: OK, stále posloucháte Fine, konkrétně pořád Next Generation. Tady já co, teď se jdeme pustit Darvina a Johnny Finfa. Darvin, český rapper, člověk, který mě taky nějak supportí, cením ho. Vydal nový mixtape, mega mě to baví a jdeme si pustit track, který se jmenuje Paskvil, taková temná věc a následně na to naváže Johnny Finf s další temnou věcí Nix Anderes. Stále posloucháte Fine.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Station. Yeah.
1: OK, čau, takže stále posloucháte Fine. Jdeme si pustit poslední dva tracky tohoto vysílání. Dohrál nám Jody Finf a my si jdeme pustit Kláru Belleville, konkrétně track Spy on You. Tohle to bude spíš taková akustičtější věc, úplně jiná než všechny ty ostatní, kytárka. A mega šikovná holka, která začíná teď dělat music, super, mě to baví úplně. A potom si pustíme Gigi Papaškyryho, což je čistě instrumentální věc a je to taky DJ z Gruzie, který dělá taky atmosférické věci. Já jsem v Gruzii byl, hrozně se mi tam líbilo a tohle se tam poslouchá v klubové scéně prostě, takže jsem to chtěl sem taky přinést. A nezbývá nic jiného než jít na to, stále posloucháte Fine, zdraví vás, Jaco.

0: Generation.
1: Yeah. OK, takže tohle byl pořád Next Generation. Baja, co se dneska? Doufám, že jste si to užili. Já jsem si to užil, vidíme se zase za měsíc, kdybyste mě chtěli někde najít. Na Instagramu mě najdete jako Já jsem with me, na Spotify jako Já co se. Mějte se všichni hezky, čau. We are number one. Next Generation. Number one.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio CZ. Back to the hits.

0: Fajn rádio.
1: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio.

0: Fajn.
1: Pořád se ptala.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Station. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Facebook, Instagram, tam všude my jsme.
1: No a ty určitě taky.
0: Tak jestli máš chuť, tak se na nás koukej kouknout.
1: A ty máš chuť, jo? Že máš chuť?
0: No, tak hledej Fajn Radio.
1: No myslela jsem jako hned.
0: No, šup, šup, šup, hned.

Na kousky rozpadá se realita. Vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít.

0: ready?
1: Nejlepší playlist. Nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
2: Duh.
1: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem.
3: Fajn rádio.
4: All the hits I wanna hear.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Fine Radio. All the hits right here.

Πάσα προτζέκτσα. Αλλά δεις με νέα σε εκπέμπει.